0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Hit Radio.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen.

0: Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Český statistický úřad dnes zveřejní nové údaje o vývoji mezd. Analytici očekávají, že ve druhém čtvrtletí pokračoval jejich rychlý růst. Výdělky podle odhadů rostly i po započtení inflace. V prvním čtvrtletí byla průměrná mzda přes 50 tisíc korun a meziročně vzrostla o 8%. Dánská tajná služba varuje před konkrétními plány Ruska na sabotáže v zemi. Terče mají být především firmy z obranného průmyslu spojené s vojenskou pomocí Ukrajině. Rusko se podle zpravodajců snaží k případu útoku využívat i běžné Dány, například fotografování vybraných míst. Dánské úřady proto vyzvaly ohrožené firmy ke zpřísnění bezpečnostních opatření. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v ligové dohrávce Hradec Králové 1-0. O jediný gól zápasu se po hodině hry postaral Daniel Vašulín. Brno vyhrálo po třetí za sebou a v tabulce se posunulo na druhé místo. Ve druhém včerejší dohrávce remizovali Bohemian s Jabloncem 1-1. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Žloutenka je na jihu Moravy na ústupu. Hygienici evidují za srpen 17 případů nemoci, což je nejnižší počet nakažených od začátku letošního roku. Navzdory poklesu ale stále vyzývají k dodržování hygienických opatření. Doporučují důsledné umývání rukou a připomínají zejména očkování. Dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy většinou oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů Celsia. Výjimečně by mohlo sprchnout. Z Brna Jitka Valášková.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my si vám přejeme krásné ráno. Ahoj, Dave.
2: Ahoj, proč jsi začal mnou dneska?
1: Tak musíme to trošku proměnit. Taky Jasmin, ahoj.
3: Ahoj.
1: Jasmin, víš, jak jsi říkala, že kvůli tomu, že 1. září bylo v úterý, že máš pocit, že je v kalendáři o den
3: míň. No,
1: ano. No tak já včera celý den říkal, že je úterý. A mě furt lidi opravovali a říkali, že je středa. Tak což je ta lepší varianta? Tak my vám přejeme krásný čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a hity jsou nachystaný. Tímhle startuje čtvrteční snídaně šampionů. Hezké ráno. Hit Radio City Brno. A

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, 6 hodin, 6 minut. Dáváte si čtvrteční hit rádio. Mě by zajímalo, kolik hodin jste spali na dnešek, jestli jste fresh.
1: Tak to já vím úplně přesně, protože mám aplikaci, vždycky, když se vzbudím a vypnu budík, tak mi to ukáže. A je to 5.01.
0: A počkej, ty tu aplikaci, ty musíš mít nějaký chytrý prsten nebo něco takového, ne?
1: Ne.
0: A jak to funguje, člověče?
1: No, jen se to zapne, že jdeš spát.
2: Fá, to odhaduje prostě.
0: Aha. No tak dobrý, takže počkej. S prstem
1: to nahrává zvuky a všechno.
0: Dobře, jakože... tak kolik spal David?
2: Přesně 7 hodin. A já jsem stará škola, já jsem prostě v 10 usnul a v 5 jsem vstál, takhle jednoduchý to je, žádná aplikace.
0: Fakt? Hm? Takže to máš přesně takhle.
2: Úplně přesně.
0: Já jsem spal asi hodinu a půl.
1: Co?
0: Já jsem byl na firmce, na Hluboké nad Vltavou. Na, to je na jihu Čech, Jasmin.
2: No. Hluboká myšlenka. Hnedka googlila.
0: Já jsem si říkal, kde je Hluboká nad Vltavou? Pro jednu českou pojišťovnu, ale to byl mejdan. Ale musím říct, že na to, že jsem spal opravdu chvilku, tak je mi krásně.
1: Tak víte co, tak nám pojďte říct, jak dlouho jste spali dneska vy. Jo, máme před náma minutu šampionů, vždycky musíme přečíst co nejvíc zpráv od vás. Chceme tři věci.
0: A to jak se jmenujete? Odkud jste? A kolik hodin cca, nebo jestli to máte úplně přesně, jste naspali? Dejte nám to vědět na 777-937-777, vrátíme se k tomu, teď hity Welsh Liarms a taky Ed Sheeran na Hit Radio. Hezké ráno.

0: čtvrt na sedm za minutu. Tohle Welsh Arms, Legendary na Hit Radio. Krásné ráno. No tak kolik hodin jste dneska naspali? O tom bude minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin jste tomu dali.
1: Lucie Tachov pravidelně chodí spát se slepicema, takže většinou spí 8 až 9 hodin.
0: Alice až 0 hodin.
1: Alena Mariánky spala 3 hodiny 15 minut.
0: Tom Šumperk 0 hodin je ponoční, který měl 4 za sebou. Wow.
1: Kufrérka Praha, apka říká 5.29, ale má pocit, že méně.
0: Jana Frýdek Místek 1 a 3 čtvrtě hodiny.
1: Hanka Bruntál usnula kolem půlnoci, pak začal manžel chrápat, tak se stěhovala. Čistý čas spánku asi necelé 4 hodiny.
0: Petě Rokycany dnes naspala 5,5 hodiny, denně vstává ve 4 a cvičí, aby se probudila a nabudila na celý den.
1: Jakub Hořice v Podkrkonoší spal 4 hodiny 40 minut.
0: Peťa Václavíková z Dolní Olešnice, 2.15 hluboký spánek, 4.15 slabý spánek a hele lidi, jsem ready.
1: To se mi líbí, to rozdělení ještě na hluboký, slabý.
2: Mě spíš zaujalo Alice až 0 hodin, mělo by tam být Alice jenom 0 hodin.
0: Tyma, takovýhle humor tady pojedeme, jo. Ale dobrý.
2: Všichni, že není z vesnice jenom.
0: Kde bydlíš? Jenom 24. Huntrix Golden pro všechny, kdo nás sladíte ve čtvrt na sedm. Hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle jsou Huntrix Golden. Vy posloucháte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídení šampionů, s vámi vaše svatá trojice, dvojice. Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Máme tady další věc, kterou si v Číně jen tak neotevřete. Víme už, že tam nepochodíte s Instagramem, Facebookem, Googlem, YouTubem, taky ne. A další se přidává OnlyFans.
0: Ne.
1: Jo, opravdu Čína dala téhletý platformě jasnou stopku, protože podle všeho to prej ohrožuje veřejnou morálku a šíří nežádoucí západní vlivy.
0: Ježíš Maria. Takže tohle je ten oficiální důvod, který teda oni řekli, jo?
1: Je to tak.
0: Já tomu nevěřím. Já tomu nevěřím, protože podle mě ten hlavní důvod, proč to zakázali, byl ten, že to nikoho nezajímalo, nikdo to nekupoval, tak to prostě jako škrtli nenápadně, jo? A vymyslel nějaký důvod, soudruzi. Protože to prostě nezajímalo nikoho.
1: Já si spíš říkám jako, že mě baví, že tohle to je ta poslední kapka pro ně. Jo, že říkají západní vliv a je to zrovna OF-ko.
0: No ne, ono to nikoho nezajímalo, protože to nikdo nekupoval, tak jako ty bys to kupovala, když to je rozkostičkovaný, to hlavní. Kateřina Marie Tichá, Plamen, to bude další muzika tady na Hit Rádiu a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Na půltém kilometru došlo k nehodě osobního auta s nákladním. V pravém jízdním pruhu kolona má 2 kilometry.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Coldplay, We Pray na Hit Radio.
1: To nejsou Coldplay, ale We Pray.
0: Ty ses vyspala dnešně, co? We Pray.
1: We Pray.
0: Tak pojďme na Davidův ranní update. Ranní
2: update. Česká armáda začala testovat nový maskovací vzor. Po více než 30 letech má postupně nahradit současné maskáče a lépe fungovat pět. Vojáci by novou kamufláž měli začít dostávat v roce 2029. Donald Trump chce přejmenovat taky Hormuzský průliv sám po sobě. Americký prezident navrhl název Trumpův průliv s tím, že strategickou námořní trasu mají nyní pod kontrolou Spojené státy. Přemýšlení o budoucnosti může podle vědců pomáhat zvládat každodenní život. Když si představujeme úspěch nebo řešení problémů, mozek nás za to odměňuje uvolňováním dopaminu. Díky plánování tak může být budoucnost předvídatelnější a méně stresující.
3: Já vám řeknu, že jestli mě něco v životě opravdu stresuje, tak je to právě představa o budoucnosti.
1: Ty to máš naopak.
0: To je fakt, no nejenom jasně, já to mám taky tak.
1: Co tak si teďka začnu představovat třeba, že dneska už je čtvrtek, zítra pátek a pak víkend, tak jako je mi příjemně.
3: To je no, lepší
0: cena. Tak to jsou ty, co nic nedělají, že jo? Tak jestli...
4: Řekni proč, tell me why, tohle je eurodancová pecka z roku 99, za mě teda obrovská kudla. Vy, kdo jste vymetali diskotéky, tak 100 pro tohle pamatujete. A nemusíte nikam na diskošku, stačí, když si dáte volume pěkně doprava a tohle si užijete. Precioso, Marvin, tell me why, na Hit Radio v 6.33.

0: Stále posloucháte čtvrteční Hit Radio. To jsme moc rádi. Tohle je Pink, 6 hodin a 39 minut. Hezké ránko. Už brzy za vámi Hit Radio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hit Radia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10, nebo teda celý ráno, ale ideálně v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale v éteru. A takhle to zní.
2: Ano, zapamatujte si tenhle zvuk. Jakmile ho uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka, za dveře, z okna, cokoliv.
0: Jasmin, běž se podívat za dveře. Ne, fakt, běž se podívat, jestli tam nikdo není.
2: Já jdu,
0: tak se koukni, jestli tam nikdo není. Ježiš, ne, tam je šéf, to zavři zase.
2: A když nás tam uvidíte, tak je to vaše ta výhra, takhle jednoduchý to je.
0: 100 000 korun rozdáme, tak se můžete těšit, už z pondělí startujeme, no a kdybyste se chtěli zapojit, tak není nic jednoduššího, než se zaregistrovat na webu hitradio.cz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
12: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
11: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
16: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
15: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
17: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozdy stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase z Brna do Svitav na silnici 1/43 u Letovic. Blokuje provoz odstavené nákladní auto na kruhovém objezdu, tvoří se zde kolona.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Čas pádí, čas letí, 6.51. Jestli někde máte na 7. být, tak ať to stihnete poslouchat Hit Radio. Hezké ráno.
1: Bylo teďka další dobu podezřelý ticho od Måneskin, který bez sebe vydrželi jeden rok.
0: A oni se vrací zpátky do kupy. Protože Damiano David, vlastně frontman, on se trošku trhnul, že? A on ty roztrhaný džíny, ty prostě takový ty freestyle, vyměnil za oblek. Já jsem teda nedávno koukal na předávání nějakých cen a popravdě ani nevím, co to bylo. Bylo to nějaký záznam na YouTube a on prostě, jak byl v tom oblečku, jo? A ten knír vypadal jak Freddie Mercury, tak normálně fakt mě to jako vzalo, jo? A poslouchal jsem, jak zpívá, říkám si, Hergo, to je dobrý.
1: Já musím říct, že jsem doteďka prakticky nevěděla, jak Damiano David vypadá, jenom jsem znala ty jeho songy a opravdu vypadá jako Freddie Mercury na nějakých fotkách jako rozhodně. Nicméně jsme teda rádi, že se vrátili k sobě.
2: Takhle, podle mě jsou dvě skupiny lidí. Jedna, která vůbec neví, kdo je, skupina Måneskin, a jedna, která nevěděla, že se rozpadli.
1: A ty patříš kam?
2: Já patřím do té, že jsem nevěděl, že se rozpadli, protože on ten Damiano David, jak jsi říkal, sám vystupuje a je výborný i jasně, sám o sobě.
0: Jasně. Takže teďka budou zase zpátky a budou teda vydávat spolu a zase to bude fungovat. Hezký. No tak bychom si mohli Måneskin zahrát, je to teda, to je taky zajímavý, oni tam mají vlastně nad tím Ačkem to kolečko, že jo? A já vždycky to vyslovu Måneskin, což má být správně, a vždycky mi říkají lidi, že paní takhle vyslovuješ, prostě to jsou Måneskin, ne? Takhle to je napsaný tady na rádiu, tak to jsou Måneskin. Hele, říkejte tomu, jak chcete, ale shodneme se na jedné věci, že jsou fakt dobrý. I wanna be your slave, 6.53, hezké ráno z Hit Rádia.

0: zeď. Tvit, tvit!
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Jednání o státním rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše s motoristy. Těm se nelíbí navrhovaný schodek 389 miliard korun a chtějí ho snížit. Jednat chtějí o úsporách, systémových změnách i možném pozastavení některých projektů. Výhrady k vysokému schodku má z vládních stran také SPD. Letošní léto bylo v Česku 11. nejsušší od roku 1961. Za tři letní měsíce napršelo v průměru 193 mm vody. To odpovídá zhruba 78% množství, které je pro toto období běžné. Nejsušším letním měsícem byl červen, naopak nejvíce srážek přinesl srpen. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory výrazně vyšším cenám. V prvním pololetí řidiči natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, meziročně o 3% víc. K růstu přispěly i nákupy zahraničních hranic. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Také v Brně se září nese ve znamení lokální produkce. Jihomoravská metropole tak upozorňuje na farmáře a producenty a na to, proč má smysl nakupovat potraviny z regionu. Vyrazit můžete třeba na farmářské trhy v městských částech, marmeládové slavnosti v Řečkovicích nebo akci Objev příběh jídla kolem nás v rámci Noci vědců. Většinou oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů Celsia si užijeme dnes v Brně a na jihu Moravy. Možná spadne nějaká ta kapka z Brna. Jitka Balášková.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré ránečko.
9: Krásný čtvrteček.
10: Snídaně šampionů.
8: Ahojky. Čauky mňauky. Tak doufám, že i u vás je atmosféra podobná, jako tady u nás ve studiu. Máme tady veselo. Rose, Bruno Mars, Zapaté.
9: Právě teď.
8: Právě teď. Hit Radio.

0: Mars, Bruno Rose, to je Rose a Bruno Mars a Paté. Aha, aha. 7.06. Posloucháte Hit Radio, krásné ranko.
1: Dokud to nesníš, tak se od toho stolu nehneš.
0: Proč? Já už jsem to sněl, ten perník, co jste mi donesli.
1: Taky jste se při této větě ocitli u rodičů doma, protože já si myslím, že to známe asi všichni. A v jedné dánské restauraci tuhle tu hlášku povýšili na takový oficiální pravidlo, protože zákazníci, který nechají na talíři nesnězený maso, tak oni jim dají normálně pokutu.
0: A co by ne? Já bych tohle zavedl tam, kde máš jídlo all inclusive. No, to je vždycky velký oči, lidi si to naberou hromadu a pak z toho půlku nesnědí a vyhodí se to. A ač já jsem teda ten poslední na téhle planetě, kdo je nějak jako eco-bio, tak tohle plejtvání jídlem mě teda úplně moc neba. A co jsem tak okoukal, tak to dělají hlavně Poláci a Rusáci teda na dovolených.
1: OK. No. Vy jste tohle to dělali, že jste třeba se snažili, já si pamatuju ve školní jídelně, jo, že kdo něco nechtěl, tak to schoval třeba pod knedlíky, to maso, no,
0: jako Mr. Bean, že jo, jestli pamatujete tu scénku, jak mu donesli to jídlo a teďka ono mu to nechutnalo a začalo to spát do všeho, do květináče a všude. A pak přišel ten číšník a viděl, že mu to asi chutnalo a dones mu to znova, že jo. No, já si spíš vzpomínám na to, kdy mě takhle táta nutil sedět u stolu, dokud to jídlo opravdu nesním. Bylo to na Štědrý den, mohlo mi být třeba 8, já jsem u toho seděl třeba 3 hodiny.
1: Jako no. Taky mám takový zážitky.
0: Co David? Taky ho mučili, taky tě mučili rodiče?
2: Já jsem nikdy neměl problém s jídlem, já jsem to vždycky všechno snět, podle mě.
0: No ale ono taky záleží, já jsem zase díky rodičům naučený, možná to máte podobně, že opravdu nechám prázdný talíř. Jo? To třeba za Strejda byl expert, že nechal třeba 2 brambory jenom na talíři.
1: Ježiš,
0: a říkám si, proč už jako, tak to neříkej, že tam nemáš místečko na ty 2 brambory, když tam je šuple na sladký, jo, tak...
1: Je fakt, že tohle dělám taky, že vždycky nechám poslední sousto a dojí ho můj přítel. A to není tak, že já bych mu ho jako chtěla nechat, ale já mám pocit, že už se tam nic nevejde, tak mu to jako dám.
2: No dokonce v některých kulturách je tohle považovaný jako za slušnost, že jo, že nedojíš.
1: No, takže já jsem vlastně takováhle, no. No, jak to máte vy? Nutili vás doma ve škole nebo kdekoliv něco takhle dojídat? Mm. A případně, jak jste se z toho snažili vylhat? Jestli jste taky někam schovávali pod něco nějaký část jídla?
0: Jsme na to zvědaví, pojďte nám to nahrát, prosím, jako hlasovku na WhatsApp 777-937-777. Pokud se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to napište jako zprávu. I za to budeme rádi. Teď posíláme další hity. Tohle jsou Panic at the Disco. High Hopes na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Hit Radio, hity 7 hodin 14 minut a Alvaro Soler.
1: Dánská restaurace pokutuje zákazníky za to, když nesní maso, a my jsme se tady společně vrátili do dětství, do dob, kdy nás naši rodiče nutili sedět u toho stolu klidně 3 hodiny, než to všechno sníme. A ptali jsme se, jak jste to měli v dětství vy, jestli jste tohle taky prožívali.
0: Máme tady hlasovku třeba od Jarky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak co já si pamatuju, mě rodiče taky tak strašně nutili jíst vlastně úplně všechno a taky jsem seděla u talíře hodně dlouho, ale pravdou je, že fakt zbytky nenechávám. Taky jsem se naučila prostě sníst vše, nechat talíř opravdu prázdný. A i když jedu na dovolenou a je něco, co si dám na talířek a nechutná mi to, stejně
0: to dojím. Zpátky.
2: Protože mi to připadá jako slušnost, jako taková úcta, když už si to na ten talíř dám. Takže, ale já jsem svoje děti nikdy nenutila, protože vím, že teda byla jsem z toho špatná, někdy mi opravdu bylo docela dost zle. Takže já to mám tak, že já s ním všechno, ale dětičky mám třeba vybíravý.
0: Já bych si přál mít Jarku za maminku, protože jak jsme se tady bavili, tak mě teda rodiče nutili to jíst. Taky tady máme hlasovku od Zuzky.
3: Ahoj, takže já, když jsem byla malá, tak mamka jezdila s tátou kamionem a hlídala nás starší ségra. A vždycky, když jsem nemohla, tak jsem tam musela sedět klidně 3-4 hodiny, dokud jsem to nesnědla. Takovou šikanu, co jsem dostávala od ségry. To bylo neskutečné. Vždycky mě zachránila druhá ségra, protože vždycky buď to dojedla, anebo to vyhodila do koše.
1: Mně to v něčem vlastně přijde dobrý, byť taky mám trauma, ale já mám malou ségru 10letou a vidím ten rozdílek. Ona najednou nic nechce dojídat, je vybíravá, níhňá se v tom, pak to prostě nesní. To jsem já nedělala.
0: Taky píše David z Brna. Ránko týme, co poslední sousto, ale co teprve poslední kousek pici, poslední kotletka nebo chlebíček, když se sejde víc lidí. Ze slušnosti si to nevezmete, ale naštve vás, jak to udělá někdo jiný. Jinak se doma vždycky dojídalo, jinak za dní hraní si venku. Asi uteklo Davidovi. Nicméně, já nevím, jak to máte vy, já když je někde poslední kousek čehokoliv, já nemám problém.
1: Já se právě jako zdráhám a
0: já
1: pak
0: vůbec.
1: Jsem opravdu naštvaná,
0: já to tak měl, ne, já to tak měl dřív, teďka to neřeším, co David?
4: Taky neřeším.
0: Teď neřeším, jo, jestli to vezmeš, tak to tam nevoschne, ne, tam nevokorá zbytečně.
1: Ještě tu máme zprávu, nemůžu to nahrát pod svým hlasem, protože by mě každý poznal. Já jsem byla hrozná, pod postelí, no moje mamka jednou uklízela, vsteky spadla do kbelíku s vodou, nepřejte si vidět, jaký to byl Simers. Teďka, když přijdu do pokojíčku syna, pod postel zásadně nekoupíte všude, kde se to vešlo, tak dávala teda zbytky jídla.
0: No. Máme tady taky hlasovku od zástupce mladší generace. Na hlasovku nahrála Natálka.
5: Já jsem Natálka a když nesním jídlo, tak třeba se mi stane, že buď u toho musím sedět, dokud to nesním, anebo to prostě dojím.
1: Tak buď a nebo,
0: tak buď a, ale to je stejný, ne vlastně? Výsledek je stejný. Hele, tak já to zkusím na vás, jo? Tak lidi, dokud to tady nedovysíláme, tak vy se nehnete od rádia. Hezký ráno.

0: parádní duet. Eminem s Rihannou, Love the way you lie. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno v 7.21. Za malou chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách. Taky se blíží rychlá pětka, za nějakou čtvrt hodinu budete soutěžit o další startovné na Urban Challenge. A to pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun, tak si to nenechte utíct. Detaily, podrobnosti za chvíli a samozřejmě i další muzika, třeba Rembrandt. Tady na Hit Radio, tak hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
13: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
12: A teď i poctivé vánoční cukroví.
13: A cena?
12: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
13: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Přesně tak.
13: jam.cz.
14: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte sraženou lesní zvěř na cestě. Na příjezdu do Znojma směrem od Hlubokých Mašůbek překáží na vozovce sražená srna, dejte tam pozor.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Tohle jsou, přátelé, na Hit Radio 729 Rembrandt. Dobré ráno. Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Autor bestselleru Bohatý táta, chudý táta má investice spojené s dluhem kolem 1,2 miliardy dolarů. Podle něj ale nejde o klasický osobní dluh, nýbrž součást strategie při investování do nemovitostí. Dlouhodobě přitom tvrdí, že správně využitý dluh může pomáhat budovat majetek.
0: Co?
2: Nový iPhone 18 Pro se ukázal ještě před oficiální premiérou. Jeho maketa se objevila na technologickém veletrhu v Berlíně. Velká designová revoluce se nechystá, telefon má být jen o něco silnější a zachovává trojici fotoaparátů. Přednastavené spropitné na platebních terminálech vadí zhruba třetině Čechů. Část hostů ho vnímá jako nátlak a raději by si výši dýška určovala sama. Nejčastěji lidé při spokojenosti nechávají 6 až 10% z účtu.
3: Já musím říct, že mě tohle naopak vyhovuje, jakože vadí mi, když musím vyloženě, ale stejně, když na tom terminálu vidím tu volbu 10%, 15%, 20%, tak je to pro mě mnohem příjemnější, než vlastně si tu částku vymýšlet, že jenom zakliknu a je to hotové.
2: Prostě nechceš přemýšlet.
0: Já tebe prostě pak štve, že musíš scrollovat dolů a hledat tam to zpropitné nula. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady pro vás máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo klasický, vybíráte mezi 7 místy po celém Česku, takže kdo chcete, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Jednomu zavoláme, 5 otázek a bude to vaše teď. Anna Klapále, Farben, Supergirl na Hit Radio, hezké ráno.

0: Girl a Nana Klap, ale Farben. Tohle je Hit Radio a čtvrteční snídaně šampionů. Rychlá pětka. Je tady Rychlá pětka z Urban Challenge. Máme pro vás startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 a 2027.
1: Jestli poběžíte závod noční nebo klasický přes den, to si vyberete sami. Stejně tak si můžete vybrat ze 7 míst po celém Česku a soutěžit bude Denča dneska. Ahoj.
0: To je Supergirl. Ahoj. Denča. Krásné ráno. Denča z Újezdu u Brna. Jak máte v Újezdě u Brna?
2: Krásně.
0: No samozřejmě. A ty, no, ty už jsi v práci nebo ještě doma?
2: Jsi v práci už.
0: Už v práci. Tak bude to rychlovka, ať tě nezdržujem, 5 otázek a výhra bude tvoje. Tak jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje nejvyšší hora České republiky?
2: Sněžka.
0: Ano. Jo.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Denčo, budeš vědět, ve které zemi leží Dubrovník?
2: Polsko.
1: Vždycky dáváme, ještě nemůžu.
2: Chorvatsko.
1: Jo, dobrý. Tak. Jedna chyba už jako vyčerpaná, teďka už musíme jet bez chyby.
0: A kdyby to bylo v Polsku, bychom to měli k moři blíž aspoň.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik členů má zpravidla trio?
2: 3.
0: Jo.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který hudební nástroj má 88 kláves?
2: Klavír.
0: A poslední otázka, pátá.
1: V jaké hodnotě je startovné, o které právě teďka soutěžíš?
2: 1200.
0: Kolik?
2: 1200.
0: Přidej tam nulu ještě, prosím tě.
2: 12 000.
1: Tomu nemůže uvěřit, že je to tak velká částka, že jo?
0: 12 000. No. 4 startovní pro 4 lidi na jakýkoliv závod Urban Challenge. Pověs mi se, že než tolik lidí, kteří s tebou budou dobrovolně běhat, Denčo, co?
2: No, určitě syn.
0: Mhm, to máme teda, takže 2.
2: Kamaráda, kamarádku vezme, takže určitě.
1: No, 4 dobrá.
0: 4 dobrá, 4 lidi. Mm-hmm. Tak Denčo, zvládli jsme to nějak, přejeme hezký den a zase se někde ozvi. Ahoj.
2: Super, díky moc, mějte se, čau, čau.
0: Čau. Tak poslední 4 startovné na Urban Challenge pro vás budeme mít zítra v tenhle čas v Rychlé pětce tady na Hit Rádiu.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Takhle vám hraje srdeční radio. Green Day 21 Guns, krásné ráno v 7.41.
1: Přišlo něco, co jsme u firmy Apple už pár let nezažili. Otevřete krabičku a možná v ní bude i něco jiného než telefon, jo? Protože Apple má novýho šéfa a mluví se o návratu nabíječek a drátových sluchátek přímo do balení, jak se to dřív dělo, nemuselo se to dokupovat a je to možná zpátky.
2: Úplná blbost za mě.
0: Já si myslím, nabíječky asi jako za mě v pohodě, ale ty drátový sluchátka, tak ať tam přibalí rovnou ty AirPody, ne? Bez drátový.
1: Ne, mně to přijde super a hlavně, když už jsme řešili někdy, že se hrozně vrací tyhle ty drátový sluchátka, že je to i pro uši bezpečnější než ty pecky.
2: Všichni ty kabely mají, jako když si koupíš nový telefon, zrovna iPhone, tak už se předpokládá, že máš ten původní a nepotřebuješ nový kabel.
0: S operem tady prostě, no, ty vole.
1: Já třeba nevím jak vy, ale já teda neumím se vůbec chovat k nabíječkám a po chvíli mi vždycky vyleze ten kabel nějak z toho, já to vždycky nechávám zamotaný, nerozmotávám, prostě kabely nám ženským nejdou. Takže mně se ta nová nabíjejda hodí třeba.
0: Dobrý, tak pojďme zazpomínat na starý časy, kdy v té krabičce od mobilu byl třeba i hadřík na čištění displeje. To byly časy. Pouzdro tam bylo.
1: Počkej, to není, jo.
0: Všechno
1: to. Já nevím, já jsem si nakupovala dlouho teda.
0: No takhle, to se bavím jako o době, kdy ty jsi ještě nebyla na světě. Jo, to vzpomínáš na to, ne?
2: Taky strašných papírů tam bylo jako dokumentace, že jo?
0: Ale já si stejně prosím, to je pravda, já si stejně myslím, že celá tahle jako ekovlna s tím odobíráním nabíječek byla ten nejchytřejší marketingový tah, jak z lidí vytáhnou další prachy. Nabíječku, zaplať. Hadřík, zaplať. Sluchátka, no zaplať. Nico Santos, Ray of Light, další muzika za chvíli, taky aktuální doprava. Hezký ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
11: Co to zas po pájsku je za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
17: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na firma na záky.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní na Brněnsku mezi Tišnovem a Rohoscem, u odbočky na Hajánky probíhají práce na silnici, provoz je řízen kyvadlově, provizorní světelnou signalizací.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Koláče. David uronil. Trochu je to tam, co?
1: Je to tam.
0: Trochu vlhký oči. Připomeneme, tohle Davidové hrálo o víkendu na svatbě Image Dragons. Next to me v 7.54. Dobré ránko. Mě by zajímalo, lidi, jestli používáte nějaký technický vymožnosti, něco jako e-doklady, třeba občanka v mobilu.
2: Nikoli.
0: Tak možná začnete, protože mě to zachránilo včera krk. Doslova mi zachránila e-občanka krk, jo. Mm-hmm. Nebo krk. Ušetřilo mi to asi 15-minutovou cestu do auta.

0: Bylo nic, co bych chtěl převíst do té online podoby.
1: Já teda musím výjimečně souhlasit s Davidem a zároveň teda já jsem na tohle úplně blázen, že já častokrát zapomínám doklady obecně. Mně kdyby se teďka něco stalo, tak já u sebe i teďka nic nemám. No, já mám vyfocený pas v mobilu třeba.
2: No ale máš u sebe telefon, takže bys mohla mít té občanku.
1: Mohla, takže ale jste, já to nezaložím.
2: Takže jste
1: prostě,
2: odmítači.
1: No.
2: Takže jste odmítači.
1: A já bych to klidně měla, jen vlastně si nikdy neřeknu, OK, jdu si to založit.
2: Ne, vy se prostě bojíte, aby vás nešpicloval Bill Gates, jo? Ten už dávno ví všechno, Bill Gates. Pojďme na muziku, do 8 stihneme tohle, David Guetta, Teddy Simmons, Stones and I.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango, s odle-

0: startem přímo z Brna. Více na exim-tours.cz. I'm
1: Ariana Grande. It's Hozier. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Podvodníci v Česku používají nový trik, díky kterému mohou platit cizí kartou, aniž by ji ukradli. Vydávají se za pracovníky banky a oběť přesvědčí k instalaci škodlivé aplikace. Následně ji požádají, aby svou platební kartu přiložila k telefonu. Aplikace pak údaje v reálném čase přenese podvodníkovi, který může kartou okamžitě zaplatit. Ruský prezident Vladimír Putin dál zpřísňuje bezpečnostní opatření při svých cestách. Jeho kolonu nově doprovází vozidlo vybavené protiletadlovým kulometem určeným proti dronům. Putin se podle médií stále více obává možného útoku a výrazně omezil i své veřejné vystupování. Při cestách ho navíc chrání rozsáhlá kolona vozidel a další speciální technika. Obyvatelé slovenské obce Užiliny se bojí vycházet kvůli medvědům. V jejím okolí se pohybuje 9 šelem, které se přibližují až k domům a zahradám. Místní proto i na krátké vzdálené osetnění nevycházejí. Letos v oblasti medvěd napadl běžce, který skončil se zraněninami v nemocnici. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Žloutenka je na jihu Moravy na ústupu. Hygienici evidují za srpen 17 případů nemoci, což je nejnižší počet nakažených od začátku letošního roku. Navzdory poklesu ale stále vyzývají k dodržování hygienických opatření. Doporučují důsledné umývání rukou a připomínají zejména očkování. Dnešek nabídne v Brně a na jihu Moravy většinou oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů Celsia. Výjimečně by mohlo sprchnout. Z Brna Jitka Valášková.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné čtvrteční ráno.
8: Ahoj, hezký ráno.
2: A teď už pojďme k nám do regionu.
9: A tam už jsme byli, Davide, ale.
8: Za chvíli probereme jedno takový nepsaný pravidlo ve vztazích. Chození s kamarádem vašeho ex, což je takový ožehavý téma, takže počkejte si na to.
9: Tak nejdřív budeme trochu blízko, poetika na Hit Radio, tím začíná další hodina. Hezké ránko.
1: Hit Radio City Brno.

0: tak všechno.
1: Tohle nás moc baví, Poetika blízko, tohle Hit Radio v 8.05.
2: Já vám něco musím říct, jo. Já mám kamaráda, který začal chodit s kamarádkou svojí bejvalý přítelkyně. A od té doby řeším s kámoškama samozřejmě jednu věc, jo. Je tohle podle vás v pohodě? A nebo je to takový to území, kam se prostě neleze? Protože z jedné strany není na tom nic špatného. Oba jsou volný, nikdo nikoho nepodvádí, je to legální. Ale představte si třeba první společnou oslavu narozek, že u jednoho stolu teda sedí vaše ex, její kamarádka a pak vy, který jste jako chodil s oběma postupně.
3: Tak tu bývalou nepozveš.
1: Chození asi blbý, ale spaní asi v pohodě. Nebo já nevím teda, jo. Ale za mě je teda jde jak sednout si do auta, o kterém víš, že mu nefungují brzdy, když se vlastně jakoby seznámíš s někým ex tvýho kamaráda. Je to nebezpečný.
2: Jako, já si říkám, že vlastně, když by to bylo po delší době, po x letech, tak bych to asi kousla. Ale když by to bylo z nenadání, čerstvě po rozchodu, nebo třeba do prvního roku, do dvou, tak je to prostě divný za mě.
1: A tak tohle asi v pohodě. Takhle začal chodit s námi z holkou jeho kámoše, nejlepšího kámoše, akorát oni byli ještě tak nějak jako spolu, jo. A myslím si, něco mi říká, že se asi dodnes nebaví teda. Měli svatbu teda už? Jo, s tou vlastně ex toho vlastně zamotaný, že jo. Takže já nevím, no.
2: A David?
3: Já jsem nic takového nezažil.
2: No a názor jako v pohodě, nebo?
3: Jo, taky mi to nepřijde úplně košer, jako taky...
1: No, když se nebudou ukazovat...
3: takových ženských na světě, tak když se není jako jinou.
1: Přesně, no. Když se nebudou ukazovat na veřejnosti, tak buď.
2: Tak zažil někdo z vás nějakou takovouhle situaci, případně co si o ní myslíte? Jak to rozseknem? Jestli je to v pohodě, nebo to není v pohodě? To by nás zajímalo.
1: Hodně by nás to zajímalo. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777, nebo pokud se stydíte, napište nám to jako zprávu. Teď Nickelback, Rockstar, další hity Night Radio.

0: Za minutu 8:45. Stále jste se čtvrtečním hitrádem, tohle je snídaně šampionu. Michale Smindavic s vámi, dobré ráno.
1: Představte si, že váš ex začne chodit s vaší kámoškou nebo kámošem. To se stalo v mém okolí, že kámoš takhle začal chodit s ex svojí, teda s přítelkyní, kamarádkou svojí bejvalky. Mm-hmm. A nás zajímalo, co si o tom tak jako myslíte vy, jestli je to v pohodě nebo je to za hranou.
0: Tak přišlo od vás na tohle téma spousta zpráv, třeba hlasovka od Luboše.
2: Ahoj rádio, mě takhle utekla před 2 rokama manželka za mým nejlepším kamarádem. S kamarádem jsme se kamarádili přes 20 let. S manželkou jsem byl přes 4 roky ve sňatku manželském. A z nenadání bylo po manželství i po kamarádství. Jo. Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Fajn ráno.
0: Kámoši jak hrom.
1: Co teda jo?
0: Soužere a tom.
1: Pak je tady zpráva, třeba přesně to mi udělala moje minulá přítelkyně. Začala randit s mým nejlepším kamarádem a pak se ještě strašně divila, že jim to nepřeju a že jsem ho přestal vozit do školy.
0: To je divný, tak aspoň do té školy ho mohl
1: jako to Ježíš
0: vozit ještě.
1: Maria.
0: Taky posílá hlasovku Makronka.
3: Ahoj, já vás zdravím. Ohledně takových kamarádských vztahů, asi když by to bylo hned po rozchodu, vrtala by mi to hlavou, ale zažila jsem dokonce, když si dva páry prohodili partnery. Mm-hmm. Protože si vzájemně jen tak prohodili partnery a dokonce pak spolu i chodili na večeře, ty dva prohození páry, což mi přijde teda opravdu jako bizár. Prohodit si s někým partnera a pak ještě spolu vzájemně chodit na večeře. Mi přijde jako hodně zvláštní.
0: Dovedete si představit vy tady ve studiu, že bychom si prohodili partnery?
1: A jako jestli to znamená, že chodím, sedím z vás, tak ne? Jakoby.
0: Škoda. Pojďme na další zprávu, píše taky Šárka. Ahoj, celý život říkám, pokud se chceš zbavit svého partnera, seznam ho s nejlepší přítelkyní. To by se dalo asi vytesat. A máme tady taky hlasovku od Anonyma. Je tady jenom J na WhatsAppu. Mm-hmm. Tak pouštím.
4: Tak nevidím v tom problém, proč by se tam měl být nějaký zádrhel. Nakonec se všichni znají a nemůžou se pak pomlouvat.
0: No, já si myslím, že vyřešeno.
1: Takže vlastně normálka, úplná pohoda, teď je to ještě dobrý nakonec.
0: Ale pohodinda. Tak děkujeme za vaše zprávičky. Dermot Kennedy, Power Over Me, 8:16. Tohle je Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Tohle jsou hity na Hitrádiu, Dermot Kennedy, Power Over Me, 8 hodin 20 minut. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to vypadá na cestách, no a samozřejmě taky další parádní muzika ke všemu, co děláte. Linkin Park, Up From The Bottom. Na to se můžete teď těšit, čampioni, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Nuda?

0: Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Atención!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
10: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte bouračku na trase Hodonín Veselý nad Moravou, za Rohatcem se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 8:30, díky, že ladíte Lost Frequencies. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Turistů v Česku letos dál přibývá, za první pololetí přijelo meziročně téměř o 250 000 návštěvníků více. Největší růst zaznamenal Moravskoslezský kraj a tradičně lákali také horské oblasti. Český dabing nového seriálu Harry Potter už zná své obsazení. Hlasy hlavním postavám propůjčí známí čeští herci a dabéři. Seriál má dorazit na obrazovky v příštím roce a každá řada se zaměří na jednu z knih. Česko čeká o víkendu citelné ochlazení. Po pátečních teplotách až kolem 30 stupňů přinese sobotní studená fronta déšť a pokles teplot zhruba o 5 stupňů. Ochlazení ale dlouho nevydrží, příští týden se mohou vrátit i třicítky.
0: Řekni, co jsi tady říkal. Jaký budou mít vlastně ty třicítky? Nic, ať to nezamluvíme. Hezky bude teda.
2: Bude hezky.
0: Bude hezky.
2: Ale o víkendu chladněji, pak zase přijdou teda ty třicítky blondiaty.
0: Prostě ty třicítky. Black Eyed Peas.

0: Ella Henderson, Rudimental, Alibi, předělaný kůl je 8.38 na Hit Radio.
1: Jsou dva druhy lidí, ty, co se v koupelně sprchujou a ty, co tam hlavně zpívají, což je, jak jsme teďka mohli slyšet, tak asi tam spadá Michal. Teďka se ukazuje, že právě tyhle domácí interpreti možná dělají něco sakra dobře, protože nejnovější výzkumy potvrdily, že opravdu zpívání bez prše, v autě, kdekoliv doma, tak vyplavuje endorfíny, oxytocin, klesá nám stres, jsme šťastnější, je to prostě všechno lepší.
0: No, vyplavuje to endorfíny jenom tobě, bohužel, když zpívat někdo neumí a má okolo sebe někoho, tak si myslím, že to spíš vyplavuje adrenalin a nějaký tady ty stresový hormony, jo.
1: Musíte sami, když jste doma sami, tak je to prostě lepší.
0: A zpíváte si, schválně, vy kdo jste sami v autě teďka třeba, a už jedete, nebo třeba na semaforech někde, zpíváte si, zpíváš si v autě?
1: No jasně.
0: Já permanentně. Ve sprše? Taky?
1: Taky.
0: My si vlastně zpíváme furt? A proč nespíváme takhle třeba jako veřejně? Kdyby jsme si zaspívali takhle před celým národem, a vy se přidejte. Tak pojďme na to!

0: Myslím si, že posluchači Hitrádia to teďka vezmou přes lékárnu a valej pro nejlevnější antidepresiva.
1: Ale za chvíli si tohle dáme, tak s náma vydržte a no, dáte jasně. Si to v autě znovu.
0: Hezký ranko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
0: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Když život prudce zastaví...
4: Zase jsem ji našel v tramvaji.
5: A vy jste všichni rodina?
4: To nejsme.
3: Vždy je dobré mít se koho chytit.
4: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
3: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
6: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Zaostřeno na region.
10: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
13: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
12: Kolik?
13: 949, málem jsem vzal dvoje.
12: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Hit Radio.

0: zítra Adé a Šampioni v 8.51 Super High a Nika Following the Sun.
1: Zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už v pondělí to začne. Hitrádio za váma vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun.
0: Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každé pracovní ráno v 7.10 a čekat na náš soutěžní zvonek, který bude znít takhle.
2: Uslyšíte ho přesně takhle a to v éteru, ne na vašich dveřích, tam zvonit nebudeme, ale třeba právě za těma vašima dveřma budeme a když nás tam uvidíte, tak je to vaše.
0: No, vaším úkolem bude vylézt ven do 30 vteřin. Pokud to zvládnete, tak peníze jsou vaše, tak kdybyste se chtěli do této dramatické soutěže o spoustu peněz zaregistrovat, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, nechat tam vaše údaje a třeba zazvoníme. Právě u vás. Začínáme v pondělí, detaily na webu hitradio.cz. Hezké ráno.

0: Engineers, Ho, hey. 8.57, tohle je čtvrteční Hit Radio. A tímhle songem se čtvrteční snídaní šampionů loučí.
1: Bylo to s váma zase krásný. Zítra je pátek, lidi.
0: Já si myslím, že máte radost už z toho, že dneska je čtvrtek, už se nám to krásně blíží zítra. To ráno spolu zvládneme, vy hlavně zvládněte celý den a my se tady v 6.00 zítra ráno potkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Po deváté si užijte další parádní muziku Lady Gaga, taky Sigma, Nobody to Love, no a...
1: Zítra čau!
0: Čau, hezký den!
3: Snídaně šampionů za námi a před námi dopolední vysílání Hit Radia City Brno, na jehož startu vás zdraví Ondra Blaho a rovnou nabízím ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak to tady aktuálně vypadá, pozor si dávejte na D2 na 17. kilometru ve směru z Brna na Bratislavu, tady stojí na krajnici odstavené hned dvě dodávky, takže pozor. Další problémy jsou na trase Hodonín, Veselí nad Moravou, za Rohatcem jsou v sobě dva osobáky, na trase ze Znojma na Moravské Budějovice, konkrétně za Vranovskou vsí, tady došlo ke střetu dvou osobáků, no a na Žďársku na průjezdu Velkou Bíteší v Růžové ulici havarovala dvě osobní auta a provoz je tady částečně omezený, dávejte pozor. No a připomínám ještě D1, 196. u Brna ve směru na Prahu, tady je v sobě osobák s nákladňákem. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba 2-kilometrové koloně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor! Jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Devět hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Po teplém závěru pracovního týdne s letními teplotami až ke 30 stupňům dorazí do Česka studená fronta. V sobotu přinese déšť i výrazný pokles teplot. Ochlazení ale nebude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se můžou vrátit i třicítky. Češi hodnotí tuzemské zdravotnictví jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74% respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, ví generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.

0: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
1: Stoupá taky důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo jen 37%. Americký prezident Donald Trump navrhl přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv. Uvedl to na své síti Truth Social. Jako odůvodnění uvádí, že strategický vodní uzel je teď prý pod kontrolou Spojených států. Dnes startuje nový ročník hokejové ligy mistrů. V něm se představí i komplety. Plzeň přivítá od 17.30 švédské Regle. Ve stejném čase rozehraje Liberec utkání na ledě Tapary Tampere a Pardubice nastoupí od 18 hodin proti polskému Tychy.
2: Aktuálně měříme v Brně a na celé jižní Moravě teploty okolo 19 stupňů Celsia a vidíte sami, že těch mraků je docela dost. Sluníčka si dneska příliš neužijeme, občas se ukáže, ale primárně by mělo být během dnešního odpoledne oblačno, skoro zataženo a odpolední maxima vyšplhají na 25 stupňů.
3: Hit Radio City Brno.
2: 9:09 startuje čtvrteční dopoledne na Hit Radio City Brno. S vámi Ondra Blaho a teď taky Sigma a Nobody to Love.

0: krásné čtvrteční dopoledne z Rádiem City Brno. I 3. září začneme pozitivně a ať se na mě nikdo nezlobí, nemůžeme začít jinak než s brojovkou.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: A ti, které to nezajímá, si můžou klidně skočit na kafe a pak se vrátit k poslechu Hit Rádia City Brno, ale všichni ostatní budou společně se mnou žasnout, jak se proměnil stav zbrojováckého fotbalu za pouhé 2 roky. Včera byla dohrávka, myslím, 4. kola nejvyšší fotbalové soutěže. Zbrojovka porazila Hradec 1-0 a jenom si to pojďte společně se mnou zrekapitulovat. Říjen 2024, Zbrojovka je poslední ve 2. lize a pak jsme se báli sestupu do 3. Září 2026, Zbrojovka Brno je 1 bod od 1. místa v 1. lize. A není to žádná halus. Zbrojovka měla těžký vstup do soutěže. V úvodních 6 kolech měla hned 4 soupeře, kteří se minulou sezónu umístili v top 6. A výsledek 7 bodů z těchto zápasů. K tomu přidáme 3 ligové výhry v řadě, vítězství v Teplicích a domácí zápasy se Zlínem a Hradcem. A výsledek je 2. místo. Pouhý bod za Slavií, se kterou si to navíc o 1. místo rozdáme už tuto sobotu. Vlak do Prahy je vyprodaný. Sektor v Edenu pro zbrojováky vyprodaný. Já si myslím, že lepší fotbalovou sobotu si nemůžeme přát a teď už jenom doufat, že Zbrojovka naváže na svoji skvělou, ale opravdu úžasnou formu. No a že prostě po tomto víkendu budeme 1. v 1. lize. Nejsme od toho daleko. Tak Zbrojovce, držme palce a vy, kteří nemůžete do Prahy vyrazit, vy se určitě dívejte alespoň v televizi.

0: Guru Josh Project Infinity 2008, 5 minutek před 9:30 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A už víte, co budete dělat odpoledne? Já si myslím, že těch tipů a možností máme my, Brňáci, hned několik, ale já vám už za chvíli řeknu o jednom a myslím si tom nejzajímavějším, protože vám opět prozradím indicii k dalšímu místu, kde budou ukryté 3 zlaťáky lesů města Brna, každý z nich v hodnotě 1000 korun, které následně budete moci vyměnit za spoustu krásných a mimochodem i chutných věcí. Ať už to bude biohovězí, zvěřina, med, anebo palivové dříví, a to všechno v rámci Zlatého podzimu s lesy města Brna. Víc řeknu jenom, co dozní Alex Warren anebo Kate Ryan.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 2 plus KK Praha Michle za 7 milionů. Byt 4 plus KK v obci Jirny Praha Východ za 9 milionů 490 tisíc. Byt 3 plus KK v Jihlavě za 6 milionů 690 tisíc. Rodinný dům v Polné na Jihlavsku za 8 milionů. A rodinný dům v Klobukách na Kladensku za 17 milionů 999 tisíc korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel v tramvaji.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
11: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
12: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
13: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na festival znojemských vín k rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
12: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
14: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
15: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
16: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Nirvana, Come As You Are, 40 minut po deváté. No a teď už jdeme ke slibovaným denním indicím úžasné soutěže, kterou vymysleli Lesy města Brna. Zlatý podzim, díky kterému si můžete přijít na palivové dříví, na lesní med, biohovězí, divočinu, pořádnou divočinu, ale mám samozřejmě na mysli nějakého divočáka, slanečku nebo něco takového. No ale hlavně si přijdete na úžasné toulky a výlety po lesech města Brna. Po lesích města Brna by byl úplně přesný, pardon. Kde najdete ty tři dnešní soutěžní lesní zlaťáky? Každý z nich má hodnotu 1000 korun, to už samozřejmě opakovat nemusím. No samozřejmě to konkrétní místo vám neřeknu, ale můžu říct tu indicii. A ta pro 3. září zní: na kopečku hájovna, nad ní stojí altán, nad altánem pomník a do lesa chodník. Snad vám trochu napoví, že ten kopec je dubový. A není to úplně v Brně. Musíte o kousek dál. Víc vám neřeknu, ale další indicie, včetně informací o této úžasné soutěži, najdete na www.lesymb.cz.

0: love you.
1: Jojo, Ed Sheeran, ten umí taky přispět k pořádné dopolední pohodě. A věřím, že to samé se podaří dalším hitům, které pro vás v závěru 9. hodiny dopolední na Hit Radio City Brno budu mít. Ať už to bude Yolanda Be Cool, anebo Teddy Swims. A pomalinku už chystám další aktuální zprávy. Tak si na ně počkejte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Klikni.
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro u Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
9: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Jsem hrdina, jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
15: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
16: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Jerry Swim se jeho Lose Control udělal tu nejlepší možnou tečku za 9:00 dopolední. Za chvíli odběr 10:00 a jdeme na nejlepší dopravní servise z Brna a okolí, kde si aktuálně dávat pozor. Třeba na Žerošické u zastávky MHD Vlčnovská, tady překáží porouchané osobní auto a doprava na místě zpomaluje, tak buďte opatrní. Na D1 mezi 213. a 214. ve směru na Ostravu bude u krajnice probíhat práce údržby, tak tady buďte opatrní. D1 ještě jednou 196. ve směru na Prahu tady bouralo osobní auto s nákladním a počítejte na místě se zdržením ve zhruba 2-kilometrové koloně. No a přidávám ještě Vranovskou ves, konkrétně na trase ze Znojma na Moravské Budějovice, tady došlo ke střetu 2 osobáků, tak projíždějte opatrně. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: On Air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 10:00, krátké zprávy a Vladan Hýl. Jednání o podobě rozpočtu budou dnes pokračovat schůzkou premiéra Andreje Babiše se zástupci koaličních motoristů. Ti podobně jako SPD považují za příliš vysoký navrhovaný deficit 389 miliard korun. Schůzky se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová. Ale z invazní včely vědci z Jihočeské univerzity

0: Objevili čalounici jerlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde ví mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
1: V České republice byla čalounice jerlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
0: To ale není pro tento druh typické. Důvodem budou zřejmě extrémní vedra na začátku léta. Dánské úřady odhalily plány a přípravy na ruskou sabotáž v Dánsku. Mezi cíly jsou firmy působící v obranném průmyslu s vazbami na vojenskou pomoc na Ukrajině. Rusko se také snaží pro své plány naverbovat obyčejné Dány, často aniž by si byli vědomi, že sami pracují pro Moskvu. Wimbledonská šampionka Linda Nosková a Jiří Lehečka postoupili do třetího kola tenisového US Open. Turnajová šestka Nosková porazila na newyorském betonu Lanlanu Tara Rudíovou z Tajska. O 12 příček níže nasazený Lehečka vyřadil Brita Tobyho Samuela.
2: Máme 3 minutky po 10. hodině dopolední a teploty na jižní Moravě se pohybují okolo 20 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají na nějakých 25, pršet by nemělo, ale mraků bude rozhodně víc než slunečního svitu, tak s tím počítejte. Hit Radio City Brno. Ale počítat můžete s tím, že i v této hodince dopoledního vysílání Hit Radio City Brno budeme hrát skvělou muziku. Hit Radio. Ať už to bude Medúza, Camila Cabello, anebo právě teď Chainsmokers a kapela Coldplay. Tak pěkné dopoledne. I've been...

0: K těmto pomalým a houpavým tónům melodie. Camila Cabello, Havana, v dopoledním vysílání Hitrádia z Hity Brno přidám ještě jednu otázku.
1: Už jste se registrovali?
0: Do naší nové soutěže o prachy? A ne ledajaké?
2: Kdo pak to zvoní s Hitrádiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Co pak vy nechcete vyhrát 5 000 korun? Minimálně 5 000 korun, to musíme zdůraznit. Jenom za to, že na vás někdo zazvoní a vy přijdete dolů ke dveřím? Já doufám, že jo. Takže ještě jednou a všichni a povinně. www.hitradiocitybrno.cz, tam najdete registrační formulář, do kterého se můžete napsat a od příštího týdne čekat až v 7 hodin a 10 minut v éteru snídaně šampionů s Michalem a Jasmin zazní zvonění. Nikdo na vás nebude vyzvánět na váš zvonek, ale zvonění zazní v éteru. A vy, registrovaní, budete mít za úkol do 30 sekund se běhnout dolů ke dveřím. A nebo ty dveře prostě otevřít. A je dost možné, že právě u vás bude stát tým Hitrádia City Brno s 5 000 korunami. A pozor, říkal jsem minimálně 5 000 korunami, protože pokud to v daném soutěžním kole neklapne, tak náš jackpot poroste o 1 000 každý den. Takže to nemusí skončit na 5 000. Tak myslím si, že pro těch 5 litrů mil rád sejdete jedno. Milé rádi, sejdete jedno, dvě patra, když máte rodinný dům, stačí se jenom podívat z okna a budete vědět, jestli ten den vyhráváte právě vy nebo někdo jiný. Tak se registrujte www.hitradiocitybrno.cz. Startujeme už v pondělí.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct.

0: Za 5 minut odbije 10:30. Doznívá romantika. Hugh Grant a Hayley Bennett ze známého filmu. Hudbu složil, slova napsal, pokud jste tuhle romantiárnu neviděli, tak se určitě podívejte, protože to patří mezi méně známé, ale rozhodně stejně tak kvalitní filmy, ve kterých Hugh Grant hrál, tak jako spoustu jiných, ze kterých ho znáte. Každopádně, já vím, že je čtvrtek a mohli bychom se klidně bavit o filmech, ale měli bychom dát prostor asi novinkám. A protože novinkou soutěž Nevaříme, posloucháme v našem programu v žádném případě není, tak to přeskočíme a od filmu půjdeme rovnou na jídlo. Mám tady totiž jeden poukaz do pizzerie. Tak by mě zajímalo, jestli to dneska klapne stejně tak, jako to klaplo včera, a nebo zítra budeme soutěžit o 2 poukazy. Uvidíme, co uvidíme. Uslyšíme. Už za chvilku.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
3: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když život prudce zastaví...
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
9: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
10: Už žádný, mami, restartuj to.
11: Už se mi nesekne při penaltě.
12: Už nespane, když páříme s klukama.
9: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
14: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit
11: Rádio.
19: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: posloucháme.
1: Zář reflektorů směřují na všechny, kteří jsou registrovaní do soutěže Nevaříme, posloucháme. A to přes náš web www.hitradiocitybrno.cz. A jak už jsme tento týden oznámili, jsme moc rádi, že v měsíci září můžeme spolupracovat s vranovickou pizzerií u Klingerů, kde mají otevřeno od čtvrtka do neděle, kde můžete vybírat až z 25 druhů pizz, kdy ta největší má až 40 cm. Někdo si může říct, tyjo, to je moc velký. Já bych si řekl, super, slupnu to celý a ještě mě dejte jako desert třeba tiramisu. Ale doufám, že vy se tak nepřejídáte jako já, že vám ta 1,40 cm pizza bude stačit. Komu bude stačit dneska? Pavlíně. Pavlína je manažerka. Čeho? Nevím. Rád bych se zeptal. Pokud zvedne telefon a řekne Nevaříme, posloucháme, a budu jí moct gratulovat k jednomu poukazu právě do vranovické pizzerie u Killingerů. Mimochodem, veškeré informace o tomto poukazu a samozřejmě také o samotné restauraci najdete na našem webu na www.hitradiocitybrno.cz, kde teda, pokud jste se ještě neregistrovali, najdete i registrační formulář, ale já doufám, že se na Jižní Moravě nenajde nikdo, kdo by v tom našem seznamu potenciální výherců nebyl. No ale manažerka Pavlína nebere telefon a tak rušíme vytáčení. Jeden poukaz posunujeme do pátečního kola a zítra budou ve hře hned dva. A protože tady zítra nebudu, já vám v závěru vysílání řeknu proč, tak to vezme za mě kolega Igor Doležal. Tak doufám, že zítra bude úspěšný a jeden z vás bude mít sakramensky veselý víkend.
0: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem. Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou. Přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Ladíte Hit Radio City Brno. Máme chvíli po 10:45 a aby to nebylo jenom o soutěžích, mám pro vás zajímavou informaci. Dnešek je mimochodem den mrakodrapů a jestli to ještě nevíte, tak to vypadá, že náš AZ Tower, v současnosti nejvyšší budova v České republice, brzo nejvyšší budovou nebude, protože takzvaný vrakodrap, vrak Davida Černého a Tomáše Císaře, tak být nejvyšší budovou České republiky získal stavební povolení. No tak užívejme si to naše prvenství, které nebude trvat příliš dlouho, no ale na druhou stranu jedno prvenství nám nikdo nikdy nevezme. Že je Brno tím nejlepším městem v České republice. A Hit Radio City Brno tím nejlepším rádiem na Jižní Moravě.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. KIK, víc než si myslíte.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Mars, můj miláček, a předpokládám, že i váš, zakončil 10. hodinu dopolední a jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak to aktuálně vypadá? Žarošická ulice, tady je to stále aktuální u zastávky MHD Vlčnovská, překáží porouchané osobní auto, doprava na místě zpomaluje. D2 na druhém kilometru ve směru od Bratislavy na Brno, tady jsou v sobě dva nákladňáky. Na místě počítejte se zdržením 2-kilometrové koloně. Problémy jsou taky na D1, na 214 ve směru z Vyškova na Brno. Tady bude u Krajnice probíhat oprava telematiky, takže tady vás to určitě zdrží. No a problémy i s kolonou jsou stále na 196 u Brna ve směru na Prahu, kde je v sobě osobák s nákladňákem. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Jedenáct hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Průměrná mzda v Česku stoupla ve druhém čtvrtletí tohoto roku na 51 966 korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibylo zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 105 korun. Reálná mzda v Česku meziročně stoupá od začátku roku 2024. Předtím kvůli vysoké inflaci více než dva roky klesala. Lokalita kolem letiště České Budějovice se promění. Má tam vzniknout průmyslová zóna a právě s ní souvisí stavba nového napojení letiště na hlavní tah mezi krajským městem a Českým Krumlovem. Potvrzuje to hejtman Martin Kuba.
9: My chceme na tyhle ty pozemky přivést nové moderní firmy, které by byly zase zaměstnavateli v jeho českém kraji, dávaly nové a dobré pracovní příležitosti. Tak si nemůže být napojeno tak, jak bylo doteď, protože ono by to dopravně neobstálo.
8: Vznikne proto nová světelná křižovatka. Odbočovací pruhy i kruhový objezd. Kvůli stavbě se teď uplané jezdí kyvadlově. Technologická firma v Mnichově se v noci na dnešek stala terčem žhářského útoku. Policie případ vyšetřuje jako pokus o útok s politickým motivem. Policisté zadrželi dva podezřelé Bulhary. Firma, na kterou útok zjevně mířil, dodává zboží i s ozbrojeným silám. Škoda vznikla jen malá. Wimbledonská finalistka Karolina Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Bouterovou ve dvou setech a postoupila po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Neuspěla naopak Karolina Plíšková, která podlehla nasazené 15. Dianě Schneiderové z Ruska.
0: Gratulujeme české zástupkyni tenisu a my jdeme teď na počasí. Aktuální teploty v Brně a na jižní Moravě se pohybují okolo 23 stupňů Celsia, odpolední maxima okolo 26. No a dneska bude víc mraků než slunečního svitu, ale pršet by nemělo, takže nic na...
6: Hit Radio City Brno.
0: A pokud je na bodu mrazu vaše nálada, tak věřím, že se to zlepší, když budete dál ladit dopoledne na Hit Radio City Brno.

Za dvě minutky době je 11:15, tohle je Leone a Don't Worry v dopoledním vysílání Hit Radia City Brno. A to, že je všude sucho, to samozřejmě víme, řešili jsme to celé prázdniny, ale máme pořád napuštěný bazény. A protože koupací sezóna skončila, co vlastně s tou vodou, která se většinou z bazénu vypouští? Myslím si, že dokonalým příkladem můžou jít v Hustopečích, protože i tady už se vypouštějí bazény na koupališti a voda našla další využití. Protože fotbalový trávník na sousedním stadionu kvůli letošnímu extrémnímu suchu vysychá, hasiči proto vodu z bazénu využili k jeho zalévání. Jenom v úterý vypustili přes 100 kubíků vody, no a celkem to fotbalové hřiště dostane zhruba 800 kubíků, což samozřejmě pomůže jak kvůli vypuštění bazénu koupaliště, tak samozřejmě pro závlahu, pro fotbalový trávník, na kterém se takřka do půlky podzimu samozřejmě bude hrát fotbal. A nejenom fotbal, také další sporty. Takže pokud to teďka slyší správci hřišť a bazénů, i v jiných místech jižní Moravy, nejenom v Hustopečích, kam teda zdravíme a rozhodně děkujeme za skvělý příklad, tak si z toho příklad vezměte i vy ostatní.

0: 3. září. 7 minut před 11:30 dopoledne na Hit Radio City Brno. A jasně, že se už za malou chvíli podíváme na další tipy na to, kam o víkendu vyrazit, a nemusí to být jenom o zlatém podzimu s lesy města Brna, byť si teda myslím, že 3 zlaťáky v celkové hodnotě 3000 korun, které můžete najít v určité oblasti za Brnem, můžou být vynikajícím tipem pro výlet, ale o tom už jsme mluvili, samozřejmě další tipy přijdou, jenom co rozní Pink a Lost Frequencies, ale hlavně už se společně pojďme naladit na ten víkend, který se blíží. Za chvilku to čtvrteční dopoledne přejde do odpoledne a už tady skutečně bude vyhlídka absolutního volna. Tak si to nechte připustit k tělu, jo? Začněte ládovat, plánovat víkend a já vám s tím pomůžu. Už za chvilku.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firma na zážitky
11: CZ.
14: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
15: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
14: A teď i poctivé vánoční cukroví.
15: A cena?
14: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
15: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
14: Přesně tak.
15: jam.cz.
16: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. No a teď už jdeme na slibované tipy na víkend. Bohužel do finále míří hudba na Vinicích. Nejoblíbenější seriál koncertů právě na těch nejkrásnějších místech nejen Jižní Moravy, no ale pořád ještě stíháte dva jihomoravské koncerty. Třeba Tata Boys už tento pátek 4. září v Šatou Valtice. A nebo Čechomory, pokud si chcete udělat výlek do Boršic u Blatnice, tady ve vinařství Zlomek a Vávra budou Čechomoři. Stejný termín zítra 4.9. Veškeré informace, včetně nákupu vstupenek na www.hudbanavinicich.cz. Tak připomenu Burčákové slavnosti, které už jsou v plném proudu na Svoboďáku, info na go2brno.cz a nebo Česnekovky. Legendární Česnekové slavnosti 5. září, tedy tuto sobotu v Rosicích. No a těšit se můžete nejenom na spoustu česnekových dobrot, ale taky na živou hudbu a divadla. Česnekovky.com, tady se dozvíte víc.

0: Píseň Golden pár minut před 11:45. V dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno, které míří do finále a je tak nejvyšší čas na rekapitulaci. Dneska jsme nemohli začít v rámci pozitivní zprávy jinak než porovnáním, jak na tom byla fotbalová zbrojovka v říjnu 2024 a jak je na tom dneska v září 2026 po včerejším utkání proti Hradci Králové. Připomněli jsme hned několik soutěží Zlatý podzim z Lesy města Brna. Kdo pak to zvoní, nevaříme, posloucháme. A taky jsme díky hustopečským hasičům a správcům místního koupaliště a hřiště dali dokonalý tip pro všechny ostatní, co udělat s vodou z bazénu a jak třeba pomoct vysušeným fotbalovým hřištím. A jinak se už do té naší dopolední tříhodinovky nevejde nic jiného, než moje závěrečná dopolední srdcovka, která přijde už za chvíli. Tak počkejte.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit, ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Milí posluchači, v průběhu září se opět vydáme za vámi, obyvateli příměstských částí. Postupně se setkáme na Hradišti, v Přiměticích, Kasárnách, Mramoticích, Konicích, Popicích, Louce, Oblekovicích, na Čereticích a Derflicích. Chceme slyšet přímo od vás, jak se vám ve vaší části města žije, co vám chybí a co vám nebo zlepšit. Právě vaše zkušenosti a podměty jsou pro další rozvoj jednotlivých částí důležité. Konkrétní časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Bohumila Beranová, místostarostka Královského města Znojma.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: a zeď.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
5: Já jsem včera večer dobíjel zrovna.
6: Tak kolik máš?
5: Já mám 80 rovných.
6: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
4: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
6: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik tě je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
4: No,
6: to nebude náhoda.
5: Tak hele, dej tam písničku.
6: Ale přesně...
5: A za 10 minut se vidíme.
6: No, za půl minuty.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tak se nám zase přiblížilo pravé poledne. Už za chvíli uděláme tečku za dnešní dopolední tříhodinovkou na Hit Radio City Brno a zítra se neuslyšíme. Proč? Vzal jsem si den dovolené, myslím si, že zasloužený, a s mými kamarády vyrazíme po stopách počítačové hry Kingdom Come. Takže se budeme pohybovat okolo hradu nebo zříceniny Trosky. Já vůbec nejsem Pařan, já jsem Kingdom Come v životě nehrál, ale moji kamarádi ano, a je to docela dobrý důvod se zase po nějakém čase vidět. No a tímto výletem jsem se inspiroval taky pro závěrečnou dopolední srdcovku. A tak dlouho jsem dumal, až jsem na nic nepřišel a rozhodl jsem se, že poprosím o pomoc umělou inteligenci. A tak jsem zadal, ale najdi mě nějakou moderní popovou písničku, která by se mohla týkat středověku nebo rytířského turnaje, případně bitevní scény. Ať je to velkolepý, bojovný a přitom stále dost moderní. No a co mě umělá inteligence našla? A vlastně vůbec nechápu, že mě to nenapadlo dřív. Imagine Dragons a Warriors. Takže to pojďme dát. Mějte se hezky, užijte si zbytek čtvrtka, pátek, celý víkend a v pondělí před devátou se zase slyšíme. Tak se mějte a v pondělí zdarec.

0: 48. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 12. hodina, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Pavel Šámal zůstane soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Jeho vyloučení z projednávání a rozhodování navrhovala vláda. Plénum ústavního soudu jí však nevyhovilo. V Česku přibyl další nález invazivní včely. Vědci z Jihočeské univerzity objevili čalounici jirlínovou, samotářský druh původem z východní Asie. Kde to doplní mluvčí univerzity Edita Kadlecová?
4: V České republice byla čalounice jirlínová poprvé zaznamenaná loni v létě, a to na jižní Moravě. Letošní nález této včely je ale z druhé strany naší země, kdy ji naši vědci zaznamenali na východním okraji chráněné krajinné oblasti Šumava, a to v nadmořské výšce kolem 700 metrů.
3: To ale není důvodem, budou pravděpodobně extrémní vedra na začátku léta. Teď ještě pohled k nám.
5: Padl verdikt v případě smrti studenta Univerzity obrany během výcviku ve Vyškově. Odvolací krajský soud v Brně potvrdil dvěma zdravotnicím za usmrcení z nedbalosti podmíněné tresty. Jedné ale trest oproti původnímu verdiktu zmírnil. Zdravotnice mimo jiné pochybily při vyšetřování zraněného. Obě ale vinu odmítají.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Dnešek nabízí v Brně a na jihu Moravy většinou oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů Celsia. Výjimečně by mohlo sprchnout.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 3 minuty po 12. Dobrou chuť k obědu, s vámi už Kateřina Pechová a další porce srdcovek. Pet Shop Boys, taky Shaft, Various Artists a jejich Perfect Day. Khaled, no ale odstartujeme to jednou skvělou ženou. Zpěvačkou Nelly Furtado a taky singlem, který pro ní byl naprosto zásadním, protože se stal jejím prvním singlem, který dobil první místo v britské hitparádě. Song Man Eater je songem o nespoutané, nebezpečné,

0: svůdné ženě, tak říkajíc požíračce mužů.
1: Hit Radio City Brno.
0: A je to skvělý song, první dnešní srdcovka. Nelly Furtado, Man Eater, jdem na to a užijte si to.

Nelly Furtado jako první dnešní srdcovka v éteru Hitrády a krásné poledne. No my v srdcovkách samozřejmě pokračujeme dál. Před námi je song z roku 96, za kterým stojí Khaled. Zpěváka Khaleda určitě znáte. A tenhle song je ale poměrně specifický, protože původně ji napsal slavný francouzský písničkář Jean-Jacques Goldman. No a Khaled k ní následně dopsal arabskou sloku a vznikla ikonická bilingvní verze tohohle songu, který je o svobodě, o respektu a stejných právech pro ženy. Je to tak. Je to fantastický song, třeba ve Francii se v podstatě okamžitě vyšplhal na první místo, získal nejvyšší diamantovou certifikaci za prodej. A potom třeba v roce 2003 Outlandish udělali její cover verzi. To asi znáte. My si ale dáme tu Khaledovo. Jdeme tak do roku 1996. Tohle je Aisha.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Perfect day. Perfect day a various artists. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Další srdcovka byla opravdu různí umělci. Ono se to takhle jako jmenuje. Jo? A je to proto, že to je jedna z nejslavnějších charitativních a hvězdně obsazených skladeb hudební historie. Vyšlo to v roce 97 a mimochodem ty hlasy všechny, které tam byly, to jsou fakt velkolepý hlasy. Lou Reed, David Bowie, Bono, Elton John, Tom Jones, Susan Vega, Boyzone, zpěvačky Gabriela Heather Small nebo třeba operní pěvci Sir Thomas Allen a Leslie Garrett. To je prostě neskutečná pecka. Jo? No, možná bychom v tomhle, v tom trendu měli pokračovat. Já si myslím, že takhle se ta charita dělala moc hezky. A ještě jsme z toho vždycky měli fantastický song. My teď od toho jemného a krásného, čistého zvuku přejdeme spíš na klubovou scénu, ale pozor, bude to energické, bude to taneční a bude to letní. Čeká nás totiž elektronický projekt Shaft a jejich předělávka klasiky z roku 1954. Znalci už vědí, aha, právě teď. Song, který vyšel v roce 2000, tohle je Mambo Italiano.

0: West End Girls, Pet Shop Boys v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, téměř poslední dnešní srdcovka mega hit britského dua Pet Shop Boys definovali zvuk popové hudby 80. let a tenhle song, který vydali na dvakrát mimochodem, se stal jejich vůbec nejúspěšnějším singlem a také katapultoval mezi globální hudební superhvězdy. A je to dobře. Dobře, že se tak stalo. No a jak jsem říkala, téměř poslední srdcovka dnešního dne. Ale ne úplně, ne. Jestli vy samozřejmě moc dobře víte, co nás čeká. Ještě nás totiž čeká vaše srdcovka. A to znamená, že berte telefony do rukou, pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jaký song vás z toho vždycky dostane? Nebo jaký song vás vždycky vrátí do toho jednoho super skvělého momentu? Jakou srdcovku máte vy? Napište a jednu z nich si za chvíli dáme. Do té doby Rehab, Ina a Seš nebo Benson Boone, tak buďte s námi.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firmanazážitky.cz.
16: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
17: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
16: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
18: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: things that I've got. Beautiful Things, to je Benson Boone v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No a je čas na poslední srdcovku, na tu vaši, jako každý den. Je to tak, nakonec jsem vybrala zprávu od Štěpánky. Díky ale všem, co jste napsali, vždycky je těžký vybrat jenom jednu. Každopádně věřím, že srdcovka od Štěpánky vám udělá radost všem. Píše, prosím o zahrání mé srdcovky skladby High on Emotion od Chris DeBoer. Asi jako 6letá jsem ji poslouchala pořád dokola a nemohla se jí nabažit. Štěpánko, já se ti vůbec nedivím. Song, který věřím, že zvedne náladu vám všem. Chris DeBoer a High on Emotion. Právě teď.

0: Lady Gaga a The Dead Dance. Posloucháte Hit Radio. A my si stěžujeme, že hub je zatím málo. A prosím vás, on nám padl český nový rekord? Ano. Jeden pán z Tachovska, Josef se jmenuje. Teď prosím vás, on šel původně rybařit, jo? Nic nechytil. No takže si s přítelkyní zajdou na chvilku do lesa, jestli něco nenajdou. No a našli, prosím vás, našli gigantickýho kotrče kadeřavýho. Houba vážila 15,5 kila. 15 kila kotrče, chápete, co je z toho jídla? Neskutečný, obvod byl 181 cm. Už jenom když se snažili vymyslet, jak z toho lesa dostat do auta. Takže do mikiny a pěkně oba, každý z jedné strany. To je neskutečný, 15,5 kila. Si představuju svoji mámu, kdo by tohle našla. To už by s ní v životě nebyla řeč, ne. Ne. No tak prosím vás, očividně jako rostou, jo? Tak já nevím, kdybyste o víkendu nevěděli, co roupama, můžete zkusit udělat nový český rekord. Další hity do uší, za chvilku už David Guetta, tedy Swims nebo LP.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
3: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
2: Kolik?
3: 949, málem jsem vzal dvoje.
2: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
3: Pip, pip.
4: Klikni.
3: Mironet. Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ano, David, Born with a Broken Heart, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Karmach nebo Verona, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve spálené ulici je silnice uzavřena, to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrávajte.

0: Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Tuzemské zdravotnictví hodnotíme jako jedno z nejlepších v Evropě. Podle mezinárodní studie je spokojených 74 respondentů. Co dalšího výsledky ukázaly, nastíní generální ředitel farmaceutické společnosti Stada Martin Schlegel.
8: Dobrou zprávou je, že prevence patří mezi hlavní priority Čechů. Sledujeme v datech, že klesá počet těch, kteří nechodí na žádné preventivní prohlídky. Ze 39% v roce 2023 na letošních 24%, což je opravdu skvělá zpráva.
7: Stoupá také důvěra v umělou inteligenci. Konzultaci s AI místo návštěvy lékaře by dnes zvážilo 56% Čechů. Loni to bylo o 20% méně. Vězeňská služba investuje desítky milionů korun do stavby výrobních hal přímo v areálech věznic. Podle ministra vnitra Jeronýma Tejce půjdou peníze z vlastních prostředků bezpečnostního sboru bez dalších nároků na státní rozpočet. Cílem je podpora zaměstnávání vězňů. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar opustil nemocnici v Barceloně. Tady se v pondělí podrobil operaci zlomeniny klíční kosti. Zranění utrpěl v sobotu po těžkém pádu na Vueltě, kterou do té doby jasně vedl. V doléčení bude pak pokračovat doma v Monaku. Teď se ještě podíváme k nám.
9: 16 lidí zahynulo během léta na jihomoravských silnicích, to je o 11 víc než loni a zároveň jde o druhý nejvyšší počet obětí za posledních 10 let. Mezi mrtvými jsou i děti. Další příčinou nehody nepřizpůsobení jízdy okolnostem nebo nedání přednosti. Přibylo také střetů s motorkáři.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
9: Většinou oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů Celsia si užíváme dnes v Brně a na jihu Moravy. Možná spadne nějaká ta kapka.
10: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. hodině. Co je důležitý? Už je čtvrtek. Víkend je na dosah. Možná už taky cítíte, že to potřebujete, tak energie by vám měly dodat naše další hity. Právě teď Verona a Hey Boy.

Kamaráta Be Mine, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No prosím vás, pokud máte taky ten problém, že jakmile teploty padnou pod 30, tak máte okamžitě rýmu, tak podle lékařů na to existuje jednoduchá pomoc. Měli byste spát aspoň 6 hodin denně. To, jak dlouho spíme, má totiž na případnou nemoc údajně daleko větší vliv než roční období, stres nebo věk. Hele, teoreticky je to velice zajímavý a možná, pokud spíte fakt málo, tak to může mít určitě vliv na vaši nemoc. Ale já osobně se třeba snažím každý den spát 7-8 hodin a rýmu mám od půlky srpna do půlky května. Tak nevím, jo? Tak možná pak, když spíte dost, tak ještě jsou tam ty další vlivy. Třeba, že prostě jeden den je 15 a druhý den 35, že jo? No nic, pokud máte taky rýmu, nejste v tom sami, jo? Snad to pomohlo. Imagine Dragons právě teď. Gimme, gimme, gimme.

0: Get Far at the Radio, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne všem. Pokud potřebujete trošičku té terapie a chtěli byste ji hned a ideálně zdarma, není problém. Zpívejte. Nejnovější výzkumy ukázaly, že zpívání, ať už ve sprše, v autě, nebo klidně v pěveckém sboru, pokud na to máte čas, prostě to vyplavuje endorfiny a oxytocin. Klesá nám stres, jsme šťastnější, posiluje se nám imunita, líp spíme a taky se nám údajně tím posilují vztahy. To nevím, já zpívám dost falešně, tak si nejsem jistá, jestli je to pro zdraví těch vztahů úplně ideální, ale jinak, i když neumíte zpívat, to je úplně fuk. Prostě to tam puste, z plných plic. Věřte mi, že vám bude líp. Můžete to za chvilku zkusit společně s Linkin Park nebo skupinou Jelen.
1: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
2: Extra v mobilu, protože já jo a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Zaostřeno na region.
13: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Helejte, předem říkám, že je to kravina, jo? Ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu?
3: Ajajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
4: Tak kolik máš?
3: Já mám 80 rovnejch.
4: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal na nabíječku telefon, mám 27.
2: Já mám 63, tak Davide na to, teda Michal je na tom nejlíp.
4: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 20.
2: No,
4: to nebude náhoda.
3: Tak hele, dej tam písničku.
4: Ale přesně...
3: A za 10 minut se vidíme.
4: No, za půl minuty.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jeleni a ještě jednu noc. Posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Prosím vás, je to neuvěřitelný, ale Apple má nového šéfa, to jste možná zachytili. A v krabici od iPhoneu se po letech opět mění věci, ale tentokrát k dobrýmu. Do krabic se vrátí nabíječky a drátový sluchátka. Cože? Vy dostanete k telefonu nabíječku? Ne. Člověk je z toho úplně v šoku, jak si odvyk, že jo? Drátový sluchátka to chápu, protože mladá generace teď se vrací právě k drátovým. Ono se na nich líp

vyptává o kliky různě a podobně, takže já to naprosto, naprosto chápu. Ale jinak jo, je to úplně, jak kdybychom se vraceli v čase, víte? To s námi můžete velice snadno. I dneska v 6 Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Chybět nebudou třeba Limal. Zastaví se za námi taky Cardigans a jejich Loveful. No, abych vás na to navnadila, tak právě teď Gigi D'Agostino, Le Passion.

0: Adele a Set Fire to the Rain. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, už za pár dní.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už za pár dní poprvé vyrazíme k někomu z vás. Zazvoníme v éteru přesně v 7.10, už v pondělí poprvé. No a vy musíte do 30 vteřin otevřít dveře. Přesně takhle to bude. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz, to je ten první úkol. Prosím vás, myslete u toho na to, že musíte registrovat místo, kde v 7.10 někdo bude. Ideálně samozřejmě vy, ale když to otevře někdo od vás, nevadí, stačí. Musíte nás tam prostě, tak říkajíc, načapat. Jo, jednoduchý. Pokud se to povede, tak hned první den někdo získá 5 000 korun. Pokud někdo ty dveře neotevře, navyšujeme automaticky bank o 1 000 korun. Takhle to tam bude růst. Doufám, že ne, doufám, že je budeme rozdávat jak na běžícím páse. Každé ráno v 7.10 Míša s Jasmin zazvoní asi takhle. Jo, jo. Tohle, jak uslyšíte, běžíte prostě ke dveřím. Je to jasný, jsme domluvený. Výborně, držím pěsti, běžte se registrovat na hitradio.cz a v pondělí startujem.
1: Hitradio City Brno.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5 000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuj již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
12: Jsem hrdina.
13: Co tady blbneš?
12: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
13: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
12: Vše na 211.cz.
13: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
12: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
14: Hit Radio.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds těsně před 14. v éteru Hit Rádia, za chvilku Wanted nebo Hozier, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Komíně v ulici Branka v úseku mezi ulicemi Hlavní a Krystenova probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk.

0: podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mobilní aplikaci EZ Karta si nově zobrazíme, na jaká preventivní vyšetření máme nárok. Obsahuje nově kromě očkování výsledky vyšetření a do budoucna v ní bude možné vytvořit i e-žádanky. Novou verzi aplikace dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Stejná data najdeme také na webu e-zdraví. Září je opět měsícem vinobraní. Už tento víkend ovládnou slavnosti vína Pražský hrad. Dalším týdnu se můžeme pak těšit na jihomoravský trojlístek, královopolské, znojemské a pálavské vinobraní. Jaký program nabídnou v Mikulově, popíše mluvčí akce Dominik Rešánek.
3: Je to historický průvod v čele s králem Václavem IV. A královnou Chantal Poulain, který patří mezi symboly celé akce. A dále bych doporučil určitě navštívit vinařské městečko, které máme od loňského roku nově v nádherných prostorách Mikulovské zámecké zahrady.
2: Víkendy ve druhé polovině září pak nabídnou mělnické nebo karlštejnské vinobraní. Americký herec a režisér George Clooney na zahajovacím ceremoniálu benátského filmového festivalu převzal Zlatého lva za celoživotní dílo. 65-letý Clooney patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty benátského festivalu. Ten začal včera a potrvá do 12. září. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Padl verdikt v případě smrti studenta Univerzity obrany během výcviku ve Vyškově. Odvolací krajský soud v Brně potvrdil dvěma zdravotnicím za usmrcení z nedbalosti podmíněné tresty. Jedné ale trest oprobil. Zdravotnice mimo jiné pochybily při vyšetřování zraněného. Obě ale vinu odmítají.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Dnešek nabízí v Brně a na jihu Moravy většinou oblačnou oblohu a na teploměru až 27 stupňů Celsia. Výjimečně by mohlo sprchnout.
5: Krásné čtvrteční odpoledne, s vámi Kateřina Pechová. Máme 2 minuty po 14, takže za chvíli nepopulární názor. Ale teď už Wanted a Walks Like Rihanna. Tak si to užijte.

0: Wanted v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne a je to tu. Nepopulární názor. Jste ready?
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Tak jo. Podzim, to znamená, že startuje spousta nových reality shows a já si myslím upřímně, když se podíváte na to, co tam lidi občas dělají, proto aby se o nich mluvilo, tak pojďme si říct, že sláva z reality show často znamená, že vás 3 měsíce někdo poznává u pokladny a pak už je to jenom algoritmus. Takže mě zajímá a chci upřímnou reakci, je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec? Napište 777-937-777, podíváme se tomu na zoubek. No a teď už houzíra.

Tohle je Fergie, Big Girls Don't Cry. Posloucháte Hit Radio? A my tu řešíme nepopulární názor o tom, že sláva z reality show vlastně není tak úplně sláva. Chvíli vás někdo poznává a pak držíte pěsti svému algoritmu. A já jsem se ptala, je lepší být chvíli slavný za trapas, nebo nebýt slavný vůbec? Píše Terka, radši budu neslavná normální holka, než slavná kvůli ostudě v reality show. A co si budem, občas to je dobrá komedie. To je pravda, no. Pač jinak bychom na to nekoukali, že jo? Adam píše, radši slavnej nebudu, asi stačí, že dělám rodině ostudu u nás ve městě a nemusím s tím do televize. No, to je samozřejmě taky pravda, že v dnešní době. Eva píše, být slavný má asi svý výhody, ale vzhledem k tomu, že jsem člověk, co se neumí najíst, aniž by se pokecal a tak, tak to asi nechám jiným. Evi, soucítím. Já jsem si dneska světlý sako pokydala kuřetem na paprice. Takže chápu. Ano. Dámy a pánové, pište dál. Co vy? Myslíte si, že je lepší být chvíli slavný za nějaký trapas, nebo nebýt slavný vůbec? 777-937-777. Za chvilku se k tomu vrátíme. Ale k tomu další hity. Čekají nás nový UDG a teď už Timbaland a Katy Perry.

0: Skvělý, co? Nový UDG a jejich odlétáš v éteru Hitrádia. No a my jsme tady dneska řešili v rámci nepopulárního názoru to, že sláva z reality show není tak úplně sláva, jo? Chvilku to vydrží, někdo vás pozná a pak doufáte, že algoritmus na Instagramu bude fungovat. No a ptala jsem se, jestli je lepší být chvíli slavný za trapas nebo nebýt slavný vůbec. A podle vašich zpráv se v tomto případě opravdu shodujeme na tom, že ta sláva za to nestojí. Ráda bych to ale uzavřela zprávou od Kristýny. Kristýna píše asi to, co si spousta z vás myslí. Rozhodně bych to nechtěla. Často mi to přijde fakt strašlivě trapný. Ale stejně už se na všechny ty reality shows zase těším. No a tak to je. Tak ať už patříte mezi fanoušky reality shows nebo ne. Další hity do uší už za chvilku DJ Antoine nebo Rose a Bruno Mars.
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes, sir!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mauthausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
10: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
11: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
10: A teď i poctivé vánoční cukroví.
11: A cena?
10: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
11: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
10: Přesně tak.
11: jam.cz.
12: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
13: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rosé a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. Já mám pro vás řešení na vysoké ceny pohonných hmot, protože ano, to se stále děje. A jednomu Italovi už takhle došla trpělivost. A prostě si řekl dost, dost. Oni teda v té jejich vesničce mají navíc jenom jednu benzínku, takže ceny jsou opravdu, opravdu vysoké. A pro něj natankovat jedno auto je asi 4 500, jo. Tak se rozhodl, že ne, že už toho má dost. No, přišel na koně. Jo, a normálně teď všude cestuje se svojí klisnou jménem Maja. Ona ho doveze všude, jo, na nákupy, na výlety, k přátelům, na poštu nebo třeba k zubaři. Takže prostě už jezdí jenom na koni. A mně to přijde fantastický. Jasně, jako živit koně taky něco stojí, to si pojďme říct, jo. Navíc dobrý, tak ho strčíte do garáže místo toho auta, dejme tomu. Ale jako taky to něco stojí. Ale zase je to větší sranda. Jen teda ty brzdy jsou méně spolehlivý.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne za chvilku, 3:45. Já se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se ještě zítra ve 12 u srdcovek. Nenechte si to ujít. No a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Brno je v pohybu, šaliny cinkají, kolony houstnou, svoboďák žije a my k tomu přidáváme pořádnou dávku energie. Muzika, zajímavosti, tipy i věci, co se dneska řeší po celém Brně a jižní Moravě. Ať jste kdekoliv, tak odpolední show na Hit Radio City Brno za chvilku startuje. S Davidem a Peťou.
1: Hit Radio City Brno.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Když život prudce zastaví...
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
7: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
8: Už žádný, mami, restartuj to.
9: Už se mi nesekne při penaltě.
10: Už nespane, když páříme s klukama.
7: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Představte si to. Historické hradby Znojemského hradu, výhled od rotundy svaté Kateřiny a v ruce sklenka toho nejlepšího vína. Prožijte to s námi v sobotu 5. září na festivalu Znojemských vín. K ochutnání je více než 400 vzorků. Objevte šampiona národní soutěže pro rok 2026 Riesling Rýnský od vinařství Davinus. Čeká vás neomezená degustace jen za 500 korun, fantastická gastronomie a cymbálová muzika Diavan. 5. září ve Znojmě. Členové spolku VOC Znojmo se těší na setkání s vámi. Na zdraví!
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
15: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.

0: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
3: Radio. Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rupy.

0: Máme štěstí, že jsme tady opět my dva. Doufám, že i vás to potěšilo. 15. hodina se nezadržitelně blíží a za mikrofony Hit Rádia City Brno už vás zdraví David Máčela
1: a Péťa Březinová. A já teďka jsem si uvědomila, že ani nevím, kdo dneska slaví svátek.
0: Včera to byla Adéla.
1: A Áďa.
0: Dneska je to Bronislav, můj strýc Bronislav.
1: Broňa.
0: Víš co, tak mu zavoláme v průběhu nadcházejících 3 hodin, které spolu s vámi strávíme, taky za volanty. Mám pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Hvězdoslavova ulice na úrovni Pennymarketu v Brně, tady došlo ke střetu osobáku s dodávkou, no a v Boskovicích hlásíte problémy v ulici Otakara Kubína na úrovni čerpací stanice, kde bourala 2 osobní auta. Šťastnou cestu, no a připomínáme i náš WhatsApp 720 890 800 48.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní.

0: značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
1: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Zásobníky plynu v Česku jsou na začátku září naplněné téměř ze 70%. Česko tak splnilo průběžné cíle Evropské unie pro toto období. Zásoby jsou ale zhruba o pětinu nižší než před rokem. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by i přes pomalejší plnění mělo být plynu na nadcházející zimu dostatek. Letošní plánovaný schodek státního rozpočtu 310 miliard korun se pravděpodobně podaří dodržet. Nová rada. Plnění rozpočtu podle ní pomáhá rychlý růst příjmu. Na konci srpna činil schodek 186 miliard korun. Španělsko požádá Evropskou unii o pomoc s monitorováním migrace u Ceuty, kam 30. července z Maroka ilegálně vniklo asi 72 tisíc lidí. Premiér Pedro Sánchez uvedl, že vláda neměla informace o hrozícím masivním přílivu migrantů a že nejsou důkazy o zapojení Maroka. Ceutu v příštích týdnech navštíví také španělský král Filip VI. A závěrem sport. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová deklasovala na tenisovém US Open Britku Katie Beutlerovou ve dvou setech a postoupila tak po čtvrté za sebou v New Yorku do třetího kola. Naopak neuspěla Karolína Plíšková, ta podlehla nasazené 15. Diane Schneiderové z Ruska.
5: A zjišťujeme i aktuální informace z městské hromadné dopravy, takže voláme přímo na dispečink dopravního podniku města Brna, kde je Roman.
6: Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. Až na výjimky dochází pouze k ojedinělým zdržením do 5 minut. U tramvajových línek 1 a 3 lze však očekávat zdržení okolo 10 minut v ulici Kniničské. Na dálnici D2 ve směru do centra nabírá 10-minutová zpoždění také linka 67. A zpoždění v rozsahu 5 až 10 minut nabírají autobusové linky 72, 75, E75, 77 a 78 v oblasti Slatiny. Nastupující odpolední špičkou lze však očekávat postupné rozšíření nepravidelností i na další linky hromadné dopravy. Konkrétně ve Slatině pak na trolejbusové linky 21 a 31 v ulici Řípské. Na své cesty městem Brnem proto doporučuji vyrážet s dostatečným předstihem. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
5: Já vám mám vždycky takovou radost, když se mi moje předpověď vyplatí a vlastně nevyplatí, no jako mně se to vyplatí, ale hlavně, že to vyjde, protože jsem říkala, že bude zataženo 25 stupňů, opravdu to tak je a bude i po zbytek dnešního dne. Co se týče večerních teplot, tak nám klesnou na zhruba 17 stupňů, no a zítra by to mělo být v podstatě jako přes kopírák stejné, akorát, že nám míříme až 29 stupňů, takže to poleze nahoru.
7: Takže nás čeká ještě léto.
5: No jasně, že jo.
3: Hit Radio City Brno.
7: Pondělí, úterý, středa za námi a vlastně dá se říct, že už pomalu a jistě čtvrtek taky. Letí to strašně ten týden. První školní týden vlastně. Vy možná v práci končíte, ale ten čtvrteční den ještě nekončí. Ještě ho pořádně nakopneme s náma dvěma. David, Peťa, startujeme další novou odpolední show.

0: odpoledne startujeme v rychlém tempu a v rychlém rytmu, konkrétně s Elou Henderson a Rudimental, teď na Hit Radio City Brno. Ale teďka malinko zpomalíme. Máte už po práci? Jestli už máte po práci, tak můžete hezky zvolnit a vychutnat si kafe, ke kterému patří i něco sladkého, že? Nějaký ten zákuseček. A co takhle zákusek, který připomíná mužské přirození?
1: Tak jako asi nás napadne všechny, že to bude špička. No. Je nějaký jiný zákusek, který připomíná mužské přirození? Žádný nenapadá.
0: Já jsem se nad tím nikdy nezamýšlel.
1: Já bych spíš jako potom, když někdo ochutná nějaký zákusek jiného mužského přirození, tak si může dát pak rakvičku.
0: No, takhle. Co nebo jaká věc v Brně vám to mužské přirození připomíná, evokuje?
1: Samozřejmě orloj.
0: Ano, brněnský orloj, který zdobí náměstí Svobody už spoustu let. No a jedna pekárna v Brně se rozhodla, že toho využije a bude dělat právě tu zmiňovanou špičku právě ve tvaru brněnského orloje. Naprostý unikát, který nemá v Brně obdoby. No a my to trošku rozluštíme, budeme pátrat.
1: Budeme pátrat, kde ji teda nabízí. No to já chci vědět, já tam chci jít na tu špičku samozřejmě. Mm. A pokud vás to taky nalákalo, tak my vám to vyzjistíme a že jo, za chvilku zavoláme do té cukrárny, nebo kde se to vůbec podává.
0: Jo, a mezi tím můžete přemýšlet, jakou další památku, jaké další ikonické místo nebo věc byste zvětšnili a udělali z toho zákusek. Popřemýšlejte a budeme se těšit na vaše nápady na našem WhatsAppu 720 890 848 a budeme taky přemýšlet. Dejte vědět. Teď weekend. Blížíme se víkendu, tak proč ne?

0: Taky Eda Sheerana si dáváme jako zákusek ke čtvrteční odpolední kávě, ale pokud byste radši něco sladšího, tak my nabízíme ryze brněnskou špičku. Unikát, který se objevil v jedné z brněnských pekáren v centru Brna.
1: Ano, ta cukrárna Panolitona je na Bratislavské. A pan Martin Jaroš a jeho žena Michála Jarošová, tak si říkali, že aby tam jako dostali nějaké zákazníky, takže budou dělat něco speciálního. A já nechápu, že to nenapadlo nikoho dřív, třeba mě.
0: A udělali ze špičky, z klasické špičky, ve které je co, koňak? Můj taťka ji strašně má rád. Tak je tam koňak, je tam nějaký piškot na konci, vlastně... Co tady budeme vykládat? Třeba nám to tady Jarošovi řeknou. Tak jdeme volat. Máme tady Míšu Jarošovou, která nám řekne, co snad uvnitř té špičky všecko je.
2: Tak ingredience, to je jako likérová špička. Akorát, že to je ve tvaru vlastně brněnské orloje.
1: A koho to napadlo, že budete mít sortimentu brněnský orloj?
2: Manžela
1: to napadlo. A já bych si typla, že to jako spíš vymyslí ženská.
2: Pane Jaroše, no, kdybyste ho chtěli k telefonu.
0: Máte ho ve

0: Vedle sebe, tak nám ho klidně předejte. Haló.
1: Martin, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petra Březinová, David Máčela. My se chceme informovat o té vaší nové špičce, což vypadá jako brněnský orloj. A prý jste to vymyslel vy, jak vás to napadlo?
1: Tak to nejste první a asi ani ne poslední, kdo se na to ptá. Musíte platit hypotéku a uživit rodinu, tak prostě musíte něco dělat. No, musíte prostě vymýšlet různý věci a...
0: A nebojte se teďka, že tam teď jako budete mít zájemce z kuličkového gengu, který obklopuje ten vlastně náš orloj na náměstí Svobody?
1: Tak to nevím, že tam je nějaký gang ani jakoby...
0: No oni čekají, jako na, oni ček, no jasně, tak, oni čekají
1: jako
0: na ty kuličky. Ne, na kuličky z orloje,
2: ano.
0: Aby mohli uloupit.
1: Já myslel od kořápky, že tam hraje někdo.
0: Ne.
2: A máte v tom desertu teda kuličku? Je v té špičce kulička? Já jsem slyšela, že
1: jo. Já doufám, že to tam cukrářka dává, protože to bylo moje zadání taky, aby tam dávala tu kuličku. V podstatě je to jako pecička čokolády.
2: No jako, já to tam půjdu najít, tu kulu. Protože mě se ještě nepoštěstilo, abych těch
0: jedenáct... Teďka myslíš kde? Jako na ten orloj, no, nebo k ním do pekárny?
2: No já jsem na orloj, už jsem to dávno zdala, protože tam vždycky čekám na kuličku, jenomže já blbá jsem tam vždycky čekala ve 12, jo, a jenomže ona tam vypadá v 11, takže teďka si to posichruju a půjdu si koupit tu do cukrárny.
0: Možná to bude lepší a klidnější a bez nervu a jistotu, že tam tu kuličku opravdu budete mít a ještě si navíc pochutnáte. Vy zatím samozřejmě, co vám pošleme Last Good Night a Taylor Swift, můžete přemýšlet dál o tom, z jaké památky nebo z čeho brněnského byste vytvořili, udělali, upekli další nějaký ryze brněnský zákusek. Přemýšlejte.
2: Já už vím, řeknu to pak.
0: 720, 890, 848. Pojďte nám namluvit hlasovku.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Od čtvrtka do soboty natankujete v Makro Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
10: Jsem hrdina.
11: Co tady blbneš?
10: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
11: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
10: Vše na 211.cz.
11: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
10: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Brna. Více na fisher.cz.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift. David Peťa, odpolední show Hit Rádia City Brno pokračuje dneska. Se tady bavíme o zákusku, který milujeme podle mě úplně všichni, ale bojíme si ho dát, když jsme autem.
1: Milujeme ho všichni?
0: Jo.
1: Jo, já teda ne.
0: Mě to chutná, ten špička. Koněk vevnitř, no, tak. Je to špička a je to legendární špička. Nebavíme se jen tak o ledajaké špičce, bavíme se o špičce ve tvaru brněnského orloje, na kterém si smlsnete, nebo na které, na té špičce si smlsnete v jedné z brněnských cukráren. No a ptali jsme se i vás, jaký zákusek, nebo jaký, jak to říct, jaký brněnský objekt?
1: Ano, památku nebo cokoliv jiného, klidně i jako jihomoravský, byste chtěli ne zvětšit, ale zmenšit do desertu. Na čem byste si rádi pochutnali, že jo?
0: A Terka se nám ozvala, tohle je její hlasovka z WhatsAppu 720 890 848.
2: Jakou brněnskou památku bych si představila jako zákusek? Asi ne úplně jako památku, jako budovu, ale možná nějakou lepku z brněnské kostnice, že kdyby byla nějaká kavárna tam jako poblíž, takže by prodávali jako lepky nějaké čokoládové a takhle jako tematicky k té kostnici.
0: A Terka bude asi archeoložka nebo co, milovnice kostí, sběratelka kostí.
1: Nebo kůstka. Ale tak, mě třeba napadá, no. Jako co se týče Jižní Moravy, protože nemůžeme to brát jenom na Brno, ale na celou Jižní Moravu, tak já bych ráda v Jistoňskou Venuši.
0: A že by to bylo... je taky archeologický úkaz,
1: no,
0: ne?
1: Právě, že by tam byla, že by to bylo jako pralinka čokoládová, ale mělo by to všechny ty kypré tvary a náležitosti té Věstonické Venuše. Takže by to byla trošku gigopralinka.
0: A víš, co bych si dal já?
1: No.
0: Obří větrník ve tvaru brněnského draka. To bych tam poslal já. Ale vlastně mě to je ve výsledku jedno, jak to vypadá. Důležité je, že to chutná prostě. Tak doufám, že jsme vám osladili. Minutky po 15. hodině, díky odpolední show. S Davidem a Peťou pokračujeme a tohle je Xindl X a Mirka. Ještě včera

0: Vidíš to, i tenhle ten sympaťák s tímhletím nezaměnitelným hlasem si ujížděl na sladkém.
1: Jo, no, tak to je náš člověk. A tak ty jsi ho slyšel a viděl naživo, že jo?
0: Mm-hmm. A není to na něm samozřejmě vidět, ale tak on se za ty roky hodně změnil, ale taky zestárl, no.
1: Tak jako... A tak jako to by musel podstoupit nějaké procedury, aby omládl, ne? A tak to můžeš mu určitě, to doporučit.
0: To on určitě prochází kde čím, si myslím, ale ten požitek z těch jeho písní vlastně, ten zůstal stále stejný. A myslím si, že i další hudební hvězdy, které vám nabídneme v následujících minutách, nám udělají dobře. Kelly Clarkson, Ray Dalton.
1: No ale já se nejvíc těším na B.O.B. a Hayley Williams, protože Airplanes, tak to je moje srdcovka a doufám, že i vaše.
0: Tak dáme reklamy a za chvilku jsme zpět. Jdeme na to, ať to stihneme do 16.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
5: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
4: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
5: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango, více na eximtours.cz.
8: Jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
8: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
11: Zaostřeno na region.
12: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90 a Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: se proletěli. Kam by ses proletěla teď, kdyby si měla vybrat destinaci, ukázat na mapě?
1: Do Itálie.
0: Tak to není daleko, já jsem myslel, že řekneš nějakou větší petardu. Kam byste se proletěli vy? No, tak
1: kam
0: přemýšlejte.
1: Ty? Kam ty?
0: Já? Hodně daleko, hodně daleko. Ale teď zůstaneme tady u nás v Brně a na Jižní Moravě, protože pro vás máme taky nejlepší dopravní servis. A koukám se, že máme komplikace v tuto chvíli v Brně, v Rooseveltově ulici před Moravským náměstím směrem z centra, kde zasahují záchranáři u zraněného motorkáře. Další problémy jsou na průtahu Brna v Heršpické ulici směrem na Pohořelice, dvě osobní auta v sobě. Ke střetu osobního auta s dodávkou došlo Hvězdoslavově ulici, to je velice složitý název, Hvězdoslavově ulici.
1: Hvězdoslavova.
0: No jo, ale když máš říct v Hvězdoslavově máš to říct, abys to nerozdělovala, jako v Hvězdoslavově, v Hvězdoslavově, jako dohromady, řekni to.
1: Ten nový jazyk, ale
0: No nesmíš se, řekni to.
1: V Hvězdoslavově.
0: No řekněte si to i vy, ať víte, jaké to je.
1: Dobrý to.
0: A jestli to umíte říct jako líp, tak klidně zavolejte.
1: Tak už vám tady necháváme místo nás.
0: Náš WhatsApp 720 890 848. Vyhlašujeme tímto konkurs na nejlepšího borce nebo borku, která přečte v Hvězdoslavově ulici na jedničku. Všecko, za chvilku zprávy.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Tweet, tweet.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: bude mít dlouhého trvání. Příští týden se znovu výrazně oteplí a místy se mohou vrátit i třicítky. V Nepálu se bude muset po ničivých záplavách podle úřadů postavit 20 000 domů. Informuje o tom agentura Reuters. Budovat se bude i navzdory pátrání. Katastrofa se v Nepálu vyžádala nejméně 12 mrtvých a v sousedním Tibetu pak okolo 20. No a mistr světa Jakub Krejčí vypadl na světovém poháru v Paříži v kvalifikaci kajakářů. Dostal 4,50-sekundové penalizace za neprojetí branky a obsadil tak poslední 78. místo. Do finále, které se pojede za půl hodinu, se z českých reprezentantů probojoval pouze Vít Přindiš. Vedle Krejčího pak vypadl také olympijský šampion z Tokia roku 2021 Jiří Prskavec.
1: A ještě máme na drátě Romana z dispečinku dopravního podniku města Brna.
2: Zdravím všechny posluchače Hitrádia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. K nepravidelnostem dochází pouze lokálně. U tramvajových linek 1 a 3 lze očekávat zdržení okolo 10 minut v ulici Kníničské. U trolejbusových linek 25 a 27 dochází ke zpoždění v rozsahu 10 až 15 minut v ulici Žarošické. Drobná zpoždění do 10 minut nabírají také linky 21 a 31 v oblasti Slatiny. Okružní linky 44 a 84 trpí na nepravidelnosti v celé své trase. Zde se jedná především o dopravní situaci v okolí Zvonařky a Staré Osady. A 15-minutová zpoždění nabírají linky 49, 50 a 50 v Horních Hrašpicích a linka 67 na dálnici D2 ve směru do centra. Více informací týkajících se mimořádných událostí nebo probíhajících výluk naleznete na našich webových stránkách dopmb.cz nebo v mobilní aplikaci dopmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
1: Přátelé, svítí nám tam 26 stupňů. Heleme se, to je hezký počasí, jako kdyby bylo ještě sluníčko, tak už můžete rovnou vyrazit na koupák, ale ne, máme oblačno, zataženo a to nám vydrží až do západu. Ale oproti tomu, jak bude zítra, tak to si myslím, že ty plavky už můžete rovnou zabalit do ruksaku, protože má být 29.
3: A svítí slunko?
1: No, jako svítí to spíš jako odpoledne a to není jistý.
3: Víkend, co víkend?
1: Víkend, jo, zajímá tě už víkend?
3: No, jenom tak zlehka.
1: No, tak
3: bude horko?
1: Hele, dopoledne v sobotu má pršet, odpoledne má být hezky, 25 na teploměru. Co se týče neděle, tak ta bude příjemná, ale 23 stupňů. Takže koupák se může dívat akorát tak z okna.
4: Hit Radio City Brno.
3: My se díváme dál před sebe, protože nás čeká druhá dnešní společná hodina. David, Peťa, pokračujeme.

David Stipka, Eva Farná zpívají o dobrém ránu, ale my nemáme ráno, my už máme odpoledne, tohle je odpolední show s Davidem a Peťou. No ale my se teďka přeneseme až do denní doby, kdy běžela v televizi jedna oblíbená televizní soutěž, a to je Večer. A začínala přesně takhle.

0: A finále
1: 10 milionů korun. Nevyhráváte.
0: To bylo až na konci. Tak co, komu se vybavili stejně jako nám vzpomínky? Co?
1: Když mě se tak vybavilo vzpomínek, já mám vzpomínky hlavně na pyžámko, protože já jsem se na to mohla koukat, až jsem byla v pyžámku vysprchovaná, tak pak jsem se mohla koukat na Vláďu Čecha, jak mu to tam hezky šlo, protože on byl legendární. Už nikdo jiný neměl tak hezký hlas a neuměl to tak dobře.
0: Premiéra původní soutěže Who Wants to be a Millionaire byla v Británii a bylo to právě dneska v roce 1998. K nám se tahle soutěž dostala až v říjnu v roce 2000.
1: No, ale jakože já si myslím, že stejně my máme spoustu spojených momentů a hlavně já třeba mám ty momenty, kdy jako někdo vypadl už při první, jako při té první sadě otázek, že? Tam jsou takový ty nejjednodušší.
0: Jo, my jsme zapátrali v archivu tohoto skvělého pořadu a když máme ten první školní týden, tak si dáme jednu soutěžní otázku, která se týkala právě školy. Pustíme vám otázku Vladimíra Čecha, tak nastražte uši a třeba si na to taky vzpomenete.
2: Formulář běžného školního vysvědčení je vytištěn na normalizovaném formátu za A A1, za B A2, za C A3, za D A4.
3: Teď si tak vzpomínám, máme studijní leta, ale je to za C A3.
1: Ale já si myslím, že dobrý, ne?
0: Ale na co troškařit? Já bych to vysvědčení dával rovnou na A1, navíc, když by to byly samé jedničky, že jo, na tom obřím papíře A1.
1: Tak pokud bych si mohla vybrat, tak kdybych dostala kulu, tak A5 je to tam.

0: Fast Boy a Milion dobrých důvodů. Jakoby věděli tady kluci, že se bavíme o chcete být milionářem, tak nám tady dá servírovali písničku Milion dobrých důvodů. No, já si myslím, že spoustu důvodů máme taky k tomu, aby jsme zítra vyrazili na jeden festival, kde si myslím, že se dozvíme spoustu zajímavostí a informací a potom se můžeme třeba přihlásit do podobné soutěže, jako chcete být milionářem, která dneska slaví výročí.
1: Jakože když navštívím festival vědy, tak díky tomu budu chytřejší, jo?
0: No tak ne asi, však tam se dozvíš úplně všecko.
1: To je pravda, a potom zodpovím dobře třeba na otázku. Hele, schválně, jo? Když šly panenky silnici, je to jedna písnička, kolik potkali myslivců? To bylo taky chcete být milionářem. Tři myslivce?
0: Ne.
1: No já nevím, ty vidíš jako trojmu? Oni byli jenom dva.
0: Aha.
1: Šli panenky silnici.
0: No hele,
1: silnici.
0: Já pustím radši ještě jinou písničku, která v Milionářovi sice nezazněla, ale všichni ji máme s milionářem, nebo se soutěží chcete být milionářem spojenou.
2: Co prirobíme si kuřím a co piju, tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu.
3: Září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradiocitybrno.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete.

0: Nuda? Nevíš, co dělat? Pojď k nám! Největší LED podlaha v Česku, až 512 panelů a hra plná akce. Klubovna Pixelka, to je LED arena, VR zóna, deskovky a spousta zábavy. Rezervuji již dnes na pixelka.cz. Pixelka. Pohyb, hra, radost.
1: Tweet, tweet.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: konec světa, o kterém zpívá Miley Cyrus, ještě nepřichází, takže my můžeme s radostí vás pozvat na spoustu hezkých akcí. Já nevím, cítíš to taky? Cítíš to? Já tady něco cítím.
1: Já cítím práci.
0: A krom toho?
1: Krom toho mám cítit něco česnek?
0: No něco z kuchyně, no. Česnek. Já jsem ti tady dával pizzu doma dělanou.
1: Já jsem smrdím česnekem, nebo co?
0: No ne, já v tom rajčatovém česneku ano, byl nějaký česnek. V rajčatovém, co jsem říkal?
1: V
0: rajčatovém základu byl nějaký česnek, ale myslím si, že ten odér, nebo odér to je špatné slovo, spíš aroma.
1: Šmak.
0: To aroma česnekové, to k nám spíš si myslím, že se vane z Rosic, protože právě v Rosicích se konají už teďka v sobotu česnekovky. To znamená spoustu česnekových specialit, ale taky divadla a koncertů.
1: No počkej, ty budeš jít na tom, že jo, i festivalu vědy,
0: jo? Že,
1: který jsme i před chvilkou naťukli samozřejmě.
0: Jo, jo, jo, festival vědy je tady kousíček od nás.
1: Ano. To se já nevím, musí mít vždycky důvod pro to se smát. To je strašně.
0: No, my se smějeme, že to nemáme zítra daleko na festival vědy, protože Hit Radio City Brno si to umí prostě zařídit. Co
1: je? Ale tak já nevím, stalo se vám někdy, že jste někdy dostali záchvat smíchu a nebyl proto důvod?
0: Peti, bavili jsme se o česneku, ne o cibuli, abys tady plakala.
1: To je pravda, já už pláču od smíchu. A to je důležitý se smát a my se budeme smát naposled, protože to tady máme 5 kroků na festival
0: ano,
1: vědy.
0: Mezi 10. a 11. živé vysílání Hit Radia City Brno, plno zajímavých hostí, ale pozor, abyste jako si nemysleli, festival vědy je určený ne pro ty vědátory, kteří jako milují vědu, ale třeba pro nás, co jsme vědu, nebo fyziku, matiku, chemii neměli rádi ve škole.
1: Ano.
0: Ale rádi bychom jí porozuměli a žasneme nad těmi pokusy a nad tím vším, co věda vlastně dokáže a nabízí.
1: No tak jenom si to vem, že já jsem tam 2 roky zpátky dělala právě živé vysílání. Myslíš si, že by tam poslali mě? Já žádný vědátor nejsem.
0: Ale takže já jsem... poznat, že by se nějak obohatila.
1: To je pravda, jakou si to moc nepamatuju.
0: Zkus to ještě do třetice.
1: Ale vím, že to bylo poučné, ponaučné, takže já tam rozhodně půjdu. A hlavně třeba děti, kteří, já nevím, já teda, když jsem měla teda tu fyziku, chemii ve škole, tak já jsem se vždycky hrozila, co to bude, ale oni to už dokážou, těm dnešním dětem to dokážou úplně jinak vysvětlit, takže se do toho zamilujete.
0: Hezky polopatě, selským rozumem. No a dívám se, že tam budou nejenom pokusy, nejenom roboti, ale třeba i moderované diskuze a přednášky. Přijede sem do Brna i Jan Hercik, tedy moderátor, populizátor vědy, spoluzakladatel a ředitel organizace Zvaž vědu. A bude tady i naše kolegyně, moderátorka Lucie Výborná se svým podcastem, takže se můžete potkat i s ní.
1: No tak přijďte, protože je to tady celý víkend, ale živé vysílání zítra, tak to si rozhodně Hit Radio City Brno nalaďte.
0: Jo, a spoustu organizací, brněnské komunikace, botanický ústav, Sejtek, Český hydrometeorologický ústav, z VUTčka lidi, dopravní podnik, bude tam toho moc a Hit Radio City Brno toho nebude chybět. Teď romantika. Jako blázen. Můžu tě vyzvat k tanci?
1: Ano.
0: Ticho buď, nekažím to, Fade No More, užijte si to, posolte si to, jsme Hit Radio City Brno.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

0: My ještě nezavíráme. Ellie Goulding, Diplo, odpolední show. Davida a Peti, to je to, co právě teď posloucháte a my vám za to moc děkujeme. Začíná sice až 23. září, ale proč se o něm nepobavit už teď? Protože už teď díky němu můžete mít něco zadarmo. Bavím se o podzimu. Co rádi děláte na podzim? Co máte rádi?
1: Ale ráda stavím zvířátka z kaštanu, no stavím, jako stavila jsem. A nebo mám ráda dělání těch andělíčků v listí.
0: V listí?
1: Ideálně bez bobků.
0: To bolí, to já si počkám až na pořádnou kupu sněhu, ve kterém se vyválím. No a nebo na podzim chodíte na houby. A většinou najdete houby.
1: No to
0: my
1: já.
0: My vás do lesa pošleme za něčím jiným. Ne za houbama, ale za zlaťákama.
1: Ano, můžete získat zlaťáky, protože jako Lesy města Brna vymysleli úplně super soutěž, jmenuje se teda Zlatý podzim, jo. A oni prostě schovali po brněnských lesích vždycky 3 zlaťáčky každý den.
0: Jak to vypadá? Mám si to představit jako minci? Normálně jako zlaťák, jako minci?
1: Myslíš, já že jsem to nevěděla, ale věřím, že je mají.
0: No pokud nebyl někdo před tebou na tom místě, každý den vždycky hledáme nějaké místo, kde jsou ty zlaťáky ukryté. A vy ty zlaťáky potom můžete přeměnit v něco dobrého. Je to třeba zvěřina, je to biohovězí masíčko, medík, ten se vám bude hodit na podzim, až budete na chlazení. Pálivové dřevo, no tak samozřejmě, jak začnou plískanice venku, začnou ty hnusy, tak samozřejmě budeme si chtít zatopit doma okrasné dřeviny a tak dále a tak dále. Tak to místo.
1: Já vám dám indicii a podle tohoto místo rázem najdete a můžete frčet na výlet. Na kopečku hájovna, nad ní stojí altán, nad altánem pomník a do lesa chodník. Snad vám trochu napoví, že ten kopec je dubový.
0: Není to v Brně, je to někde dál. To je nápověda, kterou ještě dávám navíc.
1: Indicie na indicii.
0: Tak běžte hledat, ať můžete být o něco zdravější a hezčí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Pozor! V Brně Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
9: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
10: Více než 400 vín s neomezenou degustací a jeden absolutní šampion.
11: Přesně tak, jsem František Koudela, předseda VOC Znojmo a zvu vás v sobotu 5. září na Festival znojemských vín k Rotundě svaté Kateřiny. Přijďte ochutnat to nejlepší ze Znojemska, včetně šampiona Riesling Rýnský z vinařství Davinus. Čeká nás největší neomezená degustace naší podoblasti. Skvělé jídlo, cymbálová muzika Diavan a neopakovatelná atmosféra.
10: Sobota 5. září Znojemský hrad. Nenechte si to ujít. Tak na zdraví.
6: O
12: od čtvrtka do soboty natankujete v Makro. Natural 95 za 39,90 a naftu za 42,90 z DPH. Přijeďte pro kvalitní pohonné hmoty i na výhodný nákup. Vaše Makro.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90 a banán volný 1 kg za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: jsme my dva. Pharrell Williams taky, když to zpívá. Vaše Hit Radio City Brno je taky celé happy. Vy doufám taky naši posluchači. Kdo není happy, tak to je Emma Čechová, česká basketbalistka, která je bohužel zraněna a nemohla jet se svými spoluhráčky na mistrovství světa, které se hraje v Berlíně. Tak zítra, prosím pěkně, holky čeká první zápas. Koho vyzveme a po kolika letech se Česko objevilo na mistrovství světa nebo objeví na mistrovství světa v basketu žen, tak to se taky dozvíme.
1: Já jsem zapomněla, jak nám, protože včera jsme tady měli Emu Čechovou, jak říkala, že ona má ten post pod tím košem? Jak se tomu řekne?
0: Co máš ráda? Kam chodíš na pivo? No. Já jsem to řekl. Proč chodíš na Jakubák?
1: Proč chodím na kvůli pivotka?
0: Pivotka!

0: 17. hodina je tady co nevidět a proto pro vás máme další nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, tady na Hitradio City Brno. V Blansku ale začnu. Ve Vodní ulici bouralo osobní auto s dodávkou. Na D1 na 193. kilometru u Brna ve směru na Vyškov došlo v koloně k dopravní nehodě motorky. Když zůstaneme tady u nás v Brně, tak v Rooseveltově ulici před Moravským náměstím směrem z centra tady boural motorkář. Na průtahu Brna v Hršpické směrem na Pohořelice jsou sražená dvě osobní auta v sobě. V Brně Hvězdoslavově ulici na úrovni Penny Marketu došlo ke střetu osobáku s dodávkou a ještě Boskovice, ulice Otakara Kubína a nehoda dvou osobáků. Dobře dojďte.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
2: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl.
3: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Jenom hity. Hit Radio. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ke zrušení koncesionářských poplatků od ledna roku 2027 zřejmě nedojde. Posunou se nejspíše nejméně o rok, informoval o tom poslanec Patrik Nácher. Ačkoliv byl k původnímu termínu skeptický delší dobu, jeho vládní kolegové během roku několikrát ujišťovali, že původní termín platí. Píší o tom novinky CZ. Vietnamští soudci dnes vynesli trest smrti nad 11 lidmi. Podle obžaloby pašovali narkotika ukrytá v zubní pastě z Francie. Dalších více než 200 obžalovaných dostalo tresty odnětí svobody. Podle médií se jedná o jeden z největších hromadných procesů s pašeráky drog v historii Vietnamu. Ve věku 92 let zemřela americká bojovnice za práva žen Gloria Steinem. Informoval o tom deník The Washington Post. Steinem byla jednou ze zakladatelek časopisu Miss, který vznikl v roce 1921 a stal se prvním feministickým časopisem distribuovaným po celých Spojených státech. Podle informací odešla pokojně. No a pátečním zápasem proti Itálii zahájí české basketbalistky mistrovství světa v Berlíně. Na světový šampionát se dostali poprvé od roku 2014 a jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Italky jsou ale osvědčené bronzem z loňského evropského šampionátu. Utkání pro 9000 diváků začne ve 20 hodin a 15 minut.
0: A ještě Roman z dispečinku dopravního podniku města Brna a info o tom, jak to jezdí.
7: Postupující dopravní špičkou nabírají linky městské hromadné dopravy zpoždění na obvyklých místech. Tramvajové linky 1 a 3 nabírají zpoždění okolo 10 minut v ulici Knínišské spolu s trolejbusovou linkou 30. Trolejbusy 21 a 31 a autobusy 72

0: následujících výluk naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna Roman Kačmařík.
1: V Brně a okolí měříme něco okolo 25 stupňů, trošku se nám tam ochladí, co se týče večera, protože okolo 10. večerní neměříme 19 stupňů, ale pořád jsou ty večery takový teplý. Já jsem si myslela, že když už si večer sednu na balkon, tak mě bude jako zima, budu si muset dát mikinu a vůbec ne. No a zítra, no tak tu mikinu nechte ve skříni, protože zítra má být 29 stupňů a zataženo polojasno.
2: Já teda myslím, že i kdyby bylo jako chladněji, kdyby si otevřela flašu vína, tak ti je hned teplejc.
3: Hit Radio City Brno.
2: Poslední hodina, poslední informace od nás. Tak pojďte si to užít. David, Peťa, pokračujeme.

0: Shakira, Zoo. Zoo. No, u zoo ještě tak zůstaneme, nebo u zvířátek zůstaneme, protože si představte, že Brno a Jižní Morava nepřestává udivovat, dědit už totiž můžou i psy.
1: Oni to jsou jako dost konkrétní psi, protože to je útulek z Blanska. Já vám to vysvětlím. Jeden pán z Vranova u Brna, tak on si vzal fenku z útulku z Blanska, jmenovala se Hrozinka. To je jako vtipný, protože pes jako hroznový víno nemůže. A jmenuje se Hrozinka, to je dobrý. No a moc si tu fenku oblíbil a on tam volával často pro rady do toho útulku. A potom, když ho jeho dcerušky naštvali, toho pána, tak si řekl, hej, já těm dcerám nic nedám a všechno odkážu psímu útulku. Takže jako úřad byl jako dost v šoku, když
0: kolik,
1: jim tam...
0: Kolik?
1: Hele, skoro 3 mega.
0: 3 miliony korun.
1: No, tak jako on má totiž barák, pak tam byla napsána nějaká elektrokoloběžka, že zdědí psi. Ty vole, pes na elektrokoloběžce,
0: to by byla jiná jízda. No, plyne mě z toho jedno jediné ponaučení. Milé děti, noste dobré známky, žádné pětky, žádné kule a buďte hodní na vaše rodiče, protože jinak ten váš nebo jejich veškerý majetek rodiče odkážou ne vám, ale třeba brněnské zoologické zahradě.

0: Vaše Hit Radio City Brno a zajímá nás v čase 17 hodin a 17 minut a 17 vteřin, to nám krásně vyšlo. Jestli vám někdy něco někdo čorl, prostě ukradl, jestli jste o něco přišli. Já jsem si totiž vzpomněl, že mě na střední ve Zlíně ve škole ukradli ze skřínky z brusunovou vestu a boty. A místo toho tam byly prostě nějaké taška s nějakýma starýma oblečeníma asi, abych jako měl v čem odejít, nebo nevím. Každopádně jsem měl potom v sobě neustálou potřebu čumět lidem na nohy, jestli náhodou někde ty svoje bodky neuvidím, jestli ten dotyčný v nich nechodí.
1: A viděl jsi?
0: Neviděl. Já jsem to štěstí neměl, ale daleko víc štěstí měl borec, kterému odcizili, no... Poslechněte si to sami přímo od mluvčího městské policie Brno, Kuby Ghanema.
2: Dobré odpoledne. Brněnským strážníkům se často podaří potrestat i pachatele drobných krádeží, pokud okradení lidé případy včas ohlásí. V úterý před půlnocí ale k dopadení zloděje pomohla především kuriózní schoda okolností. Hlídku městské policie oslovil v Křenové ulici 40, kterému už před týdnem někdo ukradl sedlo z jízdního kola zamčeného u zábradlí. Původně se rozhodl, že vzhledem k nízké hodnotě sedátka událost nikde neoznámí a s jeho pozbytím se smíří. Jenomže tento týden odložil své kolo znovu na stejném místě a když se k němu vrátil, uviděl vedle něj ještě jeden bicykl se svým odcizeným sedlem. Strážníci potom u druhého kola přistihli 35-letého muže a ten se přiznal, že sedlo před týdnem ukradl. Od hlídky městské policie dostal pokutu a majitel dostal své sedlo zpátky.
1: To je neuvěřitelný. Já bych nikdy sedadlo na kolo neukradla, nikdy, protože bych potom na tom kole musela jezdit, že?
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: zeď.
1: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Zaostřeno na region.
7: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: vycenili zuby žraloci od Imagine Dragons.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: No a vy ceníte zuby každé ráno před zrcadlem se zubním kartáčkem v ruce. Je to asi první činnost, kterou jdete udělat, když vstanete, tedy hned po ránu. Nebo co děláte? Čumíte do telefonu?
2: No právě, že kdo čučí do telefonu, tak to by neměl. Jako první půl hodinu na to vůbec nemáš šahat.
0: Hodinu jsem slyšel.
2: Hodinu. Ty slyšel hodinu? No tak lepší půl hodina jak nic, že? Ale klidně i hodinu. Jo. Jenomže co byste měli rozhodně udělat, tak ráno hnedka naladit Hit Radio City Brno. A to už od pondělka od 7. září, protože vám to může přinést jako prašule. A nejen takhle delejaké.
0: Jo, my budeme zvonit. Z našeho éteru budeme zvonit symbolicky na váš zvonek. To znamená, že když se k nám registrujete na Hit Radio City Brno.cz a my zazvoníme po 7. hodině ráno, tak... Musíte plášit ke dveřím a zjistit, jestli tam náhodou nestojíme, protože pro vás máme prachy.
2: No jasně, a když to stěnete do 30 vteřin, takže žádný malůvky, dočištění zubu, klidně jako s pastou v hubě můžete přijít, jo. Důležité je otevřít, aby my jsme tam byli, takže 30 vteřin, to je jasná páka. A můžete získat 5000 korun, když někdo neotevře, jo, tak se to pořád navyšuje, každý den o litřík, zase o litřík, no a 25. září bych si nařídila rovnou asi 20 budíků.
0: Jo, jednoduše řečeno, když vy neotevřete, tak ty vaše prachy získá sousedka.
2: Jo,
0: protože ta bude určitě aktivní, že? Tak jak ji známe, bacha na ňu.

0: nejenom Marie, ale taky Vlaďka, Aneta, Lucie, Martina, Bětka, Petra, Aneška, no. Prostě...
1: Chceš vyjmenovat všechny český jména?
0: Celý kalendář, třeba i Bronislava, která má dneska svátek, Jindřiška má zítra. No, všechny dámy se včera slezly na srbské.
1: Jo? Všechny dámy, jo?
0: A všichni pánové taky, protože včera hrála zbrojovka, další zápas, tentokrát šlo o dohrávku s Hradcem Králové, dělali jsme tady s Peťkou i živý vstup. Dobrý, poslouchal jsem to, byl jsem zadýchaný, ale bylo to hrozně autentické, líbilo se mě to.
1: Ono každopádně... to spíš vypadalo, nebo to tak, no. Mě to tak znělo, jak jsi byl zadýchaný, jak kdybys tam lítal po hřiště a dělal, dával si tam rozcvičku s klukama.
0: Rozcvičku s něma, no. Já jsem měl úplně jinou rozcvičku, no, já jsem teda trénoval jména, nakonec si myslím, že se to jako jakž takž povedlo, ještě si to musíme vyhodnotit, ale já jsem radši neotevíral internet, já radši jsem nečetl žádné komentáře, které by byly negativní na hlasatele utkání, takže snad asi dobrý.
1: Jo, proč by někdo měl nebudu něco negativního? No, já mám dotaz a možná i spoustu ostatních posluchačů, kteří tam včera byli, nebo kteří znají zbrojovku a Hradec Králové, tak jestli pak dal ten hráč, fotbalový hráč, který se jmenuje Kaká, tak jestli dal gól a musel si hlásit, Kaká dal gól.
0: Ne, Kaká nedal gól, ale dal gól hráč s číslem 15. Daniel!
1: Vašulín!
0: Daniel!
1: Tak to je pražák.
0: Vašulín, ještě musíš, to je do třikrát, co dělá.
1: Tak ještě jedno, pojď, no.
0: Daniel!
1: Vašulín!
0: A s číslem 15, Daniel!
1: Vašulín!
0: Tak máme natrénováno a příští zápas. Pojďme, Artis, derbičko.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 24 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango s odletem přímo z Brna. Více na eximtours.cz.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
10: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
11: A teď i poctivé vánoční cukroví.
10: A cena?
11: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
10: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Přesně tak.
10: jam.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a šit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
12: tak Mironet.
14: Klikni dvakrát.
15: Když život prudce zastaví,
14: Zase jsem ji našel v tramvaji.
15: A vy jste všichni rodina?
14: To nejsme.
16: Vždy je dobré mít se koho chytit.
14: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
16: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
21: Hit Radio City Brno.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Vaše Hit Radio City Brno, taky David, Peťa, odpolední show, která jde pomalu do svého finále. No ale zítra to bude odpolední show pouze David. No, co nám k tomu řekneš?
1: Já si jdu valet ne šunky, ale jdu valet burgery k Vaňkovce.
0: No.
1: No.
0: Ty se tam budeš plnit burgerama, mě tady necháš jako o chlebu nebo jak?
1: No já doufám, že přijdeš a že přijdou i posluchači. Samozřejmě s plným žaludkem se ten život má vždycky lépe. Náš život. Nebojte se, jste v dobrých rukou tady Davči Máčeli. Ten si na vás něco zajímavého vymyslí.
0: No a vymýšlet už budu dopoledne, protože mezi 10. a 11. budu vysílat živě z festivalu vědy.
1: No a ještě budeš nabichlený.
0: No,
1: na
0: vidíš to
1: odpoledne.
0: Ty mě nepoznáš v pondělí. Tak se mějte, ty si užij burgery a já se na vás budu zítra těšit. Čau.
1: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve spálené ulici je silnice uzavřena, a to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Povodí Vltavy zítra kvůli suchu sníží odtok z Orlické přehrady, který zlepšoval průtoky řek. Hladina klesla o 15 metrů pod běžnou úroveň. Poprvé v historii bude řeky vodou dotovat vodní nádrž Slapy. Až se hydrologická situace zlepší a přítoky převýší minimální odtok, začne povodí hladiny nádrží opět navyšovat. Průměrná mzda stoupla ve druhém čtvrtletí meziročně o zhruba 6,5% na 52 tisíc korun. Ve srovnání s loňským druhým kvartálem přibyly zaměstnancům ve výplatě v průměru 3 tisícovky. Vedoucí oddělení statistiky práce Jitka Erhartová.
8: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury, jejichž mzdová úroveň je nízká. Reálná mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí o 4,3% a procentuální růst byl shodný s růstem za první pololetí letošního roku.
7: Nejvyšší platy byly opět v informačních a komunikačních činnostech, nejnižší v ubytování, stravování a pohostinství. Motoristé na odpolední schůzce s premiérem Babišem předložili své požadavky k návrhu státního rozpočtu, které by mohly zajistit pokles deficitu o 20 miliard. K žádné dohodě zatím nedospěli, diskuze bude pokračovat v pondělí ráno i večer. A konečně rostou. Deště z konce prázdnin trochu povzbudili růst hub. Někde se objevily například žampiony. Podle mykologů existuje šance, že se nějaká menší vlna hub ještě objeví. Jaká bude situace dál, záleží na dalších případných srážkách.
4: Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
7: Bude většinou oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky, nejnižší teploty 18 až 13 stupňů. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Zpočátku oblačno a přehánky, postupně ubývání mraku na polojasno. A večer se přehánky nebo déšť a dokonce i bouřky opět objeví. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě 31 a čerstvý nárazový vítr.

Kylie Minogue, One Night Like This. Tak to byl start dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hrajeme vám to nejlepší od 80. až po milénium, to nejlepší, co se nachází v našem hudebním archivu. Pečlivě jsme brouzdali taky dnes, abychom vám připomněli chvíle plné nostalgie. Tohle, to je oslavná píseň Whitney Houston, autorka legendárního hitu I Wanna Dance With Somebody. To určitě velmi dobře znáte. Možná se k tomu váže nějaká vaše oblíbená vzpomínka, tak se teď nechte unášet. Hlavně se nechte unášet na vlnách Hit Rádia a hudebního speciálu Hit Radio Classic. Hezký čtvrteční večer.

0: Freddie Mercury za námi, Bon Jovi za chvilku, Keep the Faith, to je velký nářez, i tohle vám budeme hrát na Hitrádu už za pár minut, tak držte vlnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Už jich máte Hit Radio, tohle je Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, no ten se tady rozhodně nekoná, naopak sami rozhodně nejste se s Hit Radiem a my jsme za to rádi, díky, že jste si nás vybrali jako parťáka pro čtvrteční podvečer a večer, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 4 minuty po půl sedmé, kdy vám budeme servírovat další jenom hity, ty nejlepší z 80. 90. a milénia. Připravení Orange Blue, She's Got It High.

0: Modern Talking, velká klasika, která nás vrátila zpátky na taneční parkety Atlantis s Colin. To byla velká hudební vzpomínka, kterou už za chvilku v Eteru Hitrádia vystřídá tahle parádní věc. Cardigans, Love Fool. Další velká hudební vzpomínka připravená v playlistu, i tohle vám do konce hodiny zahrajeme. No a k tomu můžu přislíbit i další ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Tak třeba Tanita Tikaram, Twist in my Sobriety. I s tím můžete počítat, i na to máme prostor. Užívejte čtvrtek.
1: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
2: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
1: Kolik?
2: 949, málem jsem vzal dvoje.
1: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order, ti nás dovedli až k 19. hodině. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i v té příští 60-minutovce.
1: Když život prudce zastaví...
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Zaostřeno na region.
2: Jak bojuje město Kuřim se suchem a vedry, jak se vyvíjí dopravní situace, co se chystá pro cyklisty a o tom, že nejen děti navštěvují příměstské tábory. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
3: To nejlepší z 80. 90. a výběr hitu milénia, to vám hrajeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, pěkný čtvrtek.

Tohle jste určitě dobře poznali. Eurythmics nám dělali teď radost na Hit Rádiu. Sweet Dreams Are Made of This. Záležitost, kterou jsme připomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. My jsme vstoupili do jeho dnešní druhé hodiny, která nabídne taky domácí muziku. Skupina Činasky a jedna velká klasika z jejich produkce, První signální. Tak to si teď dáme pořádně na hlas.

0: Další skvělá hudební vzpomínka v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Life is too short, Kate Tracy. Posloucháte to nejlepší z 80., 90. a milénia, a to až do 21. večerní, tak jako každý všední večer. Enlí má píseň Voices, i tu pro vás máme připravenou v playlistu, už za chvilku bude hrát. A těšíte se, můžete taky na tuhle fantastickou hudební vzpomínku. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou máme moc rádi a moc rádi vám ji připomeneme v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak i takové budou příští minuty na Hit Radio. Hezký čtvrtek.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky
2: CZ.
4: Co to zas po pájsku je za pikle?
5: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

Tohle jsou All Saints. Black Coffee se jmenovala záležitost, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle věc All Saints se představili v roce 2000, je to tedy čistý hit milénia. Každopádně, co čert nechtěl, o rok později se tahle partička rozpadla, takže vůbec tu největší slávu, kterou ve své kariéře měli, získali díky songu, který byl zároveň jejich posledním. Takže vlastně si moc té slávy paradoxně neužili. Ale díky za tenhle song, protože vám ho alespoň teď můžeme připomínat v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tady vám hrajeme to nejlepší z 80. 90. a hity milénia. Dál James Ingram, I Don't Have The Heart. I to je obrovská záležitost, velká singlovka, kterou v playlistu máme nachystanou. Ale ještě předtím trošku rocku. Let's Get Rocked, Def Leppard.

0: velká romančárna a slíbený James Ingram, I Don't Have The Heart. Taky tohle jsme vám hráli v rámci čtvrtečního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak doufám, že to polahodilo vašim uším. Century The Spirit, taky Enya Orinoco Flow. To je hodně energická věc. No a taky nějaká Ašdorp.
1: To je ta písnička pro tebe, z autobusa.
0: To budou interpreti, které budeme nabízet dál do konce té aktuální hodiny. Písnička pro tebe bude úplně pro všechny. Už za chvilku na Hit Radio.
1: Hit Radio.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
4: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Tohle byl výlet do Austrálie, Inexis The Strangest Party. Tak to byla věc, která nás dovedla ke 20. večerní.
1: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
2: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
2: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
2: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
2: jam.cz.
3: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier. Hit
0: Radio. Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic, dál vám hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, pěkný večer přeju.

0: Somebody Dance With Me v podání DJ Boba. Tohle jsme vám hráli na Hitradio. Posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. A tuhle parádní energickou věc Richarda Millera budeme hrát v příštích minutách.
1: Pod každou sukní
0: Nina Ritchie. Tohle pro vás máme připravené Shakespeare Sisters, Hello, a taky George Harrison, Got My Mindset On You. Další obrovský hit. I takové budou ty příští minuty hudebního speciálu Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomněli to nejlepší z 80. 90. a milénia. A hrajeme napříč všemi žánry i jazyky. Tak doufám, že užíváte večer. Čtvrtek 3. září.

Tohle byla Rena Scott's Hold Up. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který nabídne opravdovou klasiku. Ze Zlatého fondu vytáhneme píseň I Do Anything For Love. Meatloaf připraven hrát a zpívat a dělat vám radost do těch příštích minut. Až do 21. Hrajeme to nejlepší z 80., 90. i hity milénia. Tak užívejte večer.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

tohle byla další skvělá hudební vzpomínka Jennifer Rush, Tears in the Rain. Věc, která nás dovedla až ke 21. hodině, znamená to, že končíme dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale už zítra tady budeme s úplně novým, úplně čerstvým a hrát vám budeme zase to nejlepší z 80. 90. a milénia. Tak se na to můžete pomalu těšit. Teď užívejte večer s dalšími hity Hit Radio. Martin Garrix a Bon, No Sleep, taky DHT, Listen to Your Heart, anebo skupina Mirai, Tenkrát. I to pro vás máme do těch nejbližších minut. Tak hezký čtvrtek.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

leave the moon.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden bupen, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

jsem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním.